Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je tu nový den, a sice neděle 28. června, a svátek má Lubomír. Tohle jméno je slovanského původu a vykládá se jako mírumilovný či milující mír. Stejný význam je přisuzován i archaické podobě jména Lubomil. Z Blaníku přejeme Lubomírům, ale taky Lubomírám k svátku všechno nejlepší. A tady jsou další písničky.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

strachy, si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý.

0: coraje. Sí.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: počasí.
1: Na mnoha místech zažíváme aktuálně tropickou noc. Je převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. V údolích ojediněle kolem 16 a v tisíce metrech na horách kolem 20. Nedělní den bude rekordně teplý, čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. V tisíce metrech na horách kolem 32. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noci.

než otevřený rány, co se hojí. Tvojí krev i tělo přijímám pod obojí. Stejný lidi se soumrakem mají stejný.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 28. června a svátek má Lubomír a taky Lubomíra. Narozeniny dnes oslaví například tenistka wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová, její 27 let. Dále zpěvačka Kamila Nývltová, té je dnes 37 a o další rok starší je taky podnikatel Viktor Kožený, ukrývající se před spravedlností na Bahamách. Je mu 63. A ať už tedy slavíte svátek nebo narozeniny, blahopřejeme vám. A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Hezký poslech.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Na mnoha místech zažíváme aktuálně tropickou noc. Je převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. V údolích ojediněle kolem 16 a v tisíci metrech na horách kolem 20. Nedělní den bude rekordně teplý, čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Posloucháte Rádio Blaník s Martinem Ledinským a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 28. června. Svátek má Lubomír, tak všechno nejlepší. A teď si pojďme připomenout události, které jsou s dnešním datem spojeny. Dnes uplyne 507 let od zvolení Karla V. císařem svaté říše římské. To byl rok 1519. A dnes je to 23 let, co byl v čínské Šangaji uveden do provozu nejdelší obloukový most na světě, dlouhý 3 km a 900 metrů. Stalo se tak v roce 2003. Tolik výročí a já vám přeji pěkné ráno s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Baník, očekávané události. Rádio
1: Baník. Krásný den, je neděle 28. června, svátek slaví Lubomír a tady jsou očekávané události. Teploty v Česku mohou i dnes podle předpovědi vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Důležité je proto dodržovat pitný režim a držet se ve stínu. V Mladoboleslavském městském paláci Tempel bude zahájení výstavy Svatý Jan Nepomucký, grafika, malba, sochy, fotografie. Ta představuje podobu a proměny úcty ke svatému Janu Nepomuckému v umění regionu Mladoboleslavska. Výstava potrvá od 30. června do 5. září. Ve výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích je dnes závěrečný den mezinárodní modelářské výstavy. Součástí akce je prestižní mezinárodní soutěž Czech Model Masters, kde lidé uvidí tisíce plastikových modelů, letadel, bojové techniky, lodí i automobilů. A v Maletíně na Šumpersku se budou obyvatelé vyjadřovat v referendu k tomu, zda souhlasí se zamezením výstavby dalších větrných elektráren na území obce. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Dobré ráno, za 6 minut bude 6 hodin a vy posloucháte Rádio Blaník. S vámi je Martin Císař a Eliška Votrubová. Eliška za chvíli zprávy, já mám informace o počasí a taky písničky, tak třeba ta od Michala Davida. Každý mi tě lásko závidí.
1: Každý mi tě lásko závidí, když Prahou jdem.
0: Dále to bude Lucie Bílá.
2: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát, a když se na to nechceš koukat.
0: A nebo David Stypka a Eva Farná.

0: vstupenky najdete na pálavskevinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Doxany naměřily nový český absolutní rekord. Na Karlovarsku evakuovali vlak. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele se blíží 15 000.
9: Rádio Blaník.
8: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Extrémní počasí dál přepisuje teplotní tabulky. Nový absolutní český rekord padl už včera. V Doxanech na Litoměřicku se rtuť zastavila na hodnotě 40,9 stupně Celsia. Předchozí maximum ze 20. srpna 2012 bylo o 0,5 desetiny nižší a drželi ho středočeské Dobřichovice. Nicméně nový rekord možná nevydrží dlouho, dneska má totiž být podle předpovědi ještě tepleji. A u počasí zůstaneme. Děti ve vedrech potřebují velký přísun hydratace. V zápalu letních her totiž na pitný režim často zapomínají. Skvělým způsobem, jak jim tekutiny dopřát, jsou domácí ovocné nanuky. Jak říká výživový poradce Jakub Košata.
10: Stačí rozmixovat meloun, jahody nebo kombinaci ovoce s bílým jogurtem a dát zamrazit. K zakousnutí jim přes den můžete připravit nakrájené proužky vychlazené okurky nebo šťavnatého ovoce. Hlavní jídla připravujte spíše lehká, ideální jsou těstovinové saláty na studeno. Naopak doporučuji omezit klasické kupované sladkosti.
8: Sladkosti totiž obsahují hodně cukru, zvyšují pocit žízně a nedodávají potřebnou hydrataci. V nové roli na Karlovarsku projel v podvečer vlak návěsti Dlostůj. Hasiči museli ze soupravy evakuovat 30 lidí. Událost se naštěstí obešla bez zranění a vyšetřuje ji drážní inspekce. Obětí po dvou zemětřeseních ve Venezuele stále přibývá. Počet vzrostl na nejméně 1430 lidí. Zraněných je podle aktualizovaných údajů zatím evidováno 3238. Podobný počet lidí přišel o střechu nad hlavou. Do země už dorazilo více než 1600 záchranářů ze zahraničí. Ti pomohou pátrat po přeživších. Zapojí se taky 70 záchranářů a 88 cvičených psů z českého USAR týmu. Tolik zprávy a teď už se těší Martin.
11: Ano, těším se, přeji krásné ráno, za minutku a půl bude 6.
6: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
11: A tady na Blaníku pokračuje víkend se zpěvačkou Petrou Janu. Každá její písnička je dneska výherní. Tak jakou budeme hledat dál v našem vysílání, za chvíli prozradím.
9: Rádio Blaník.
11: A my si pojďme hrát hezky česky, za chvíli to budou Michal, David a taky Věrka Špinarová. A ještě to vidím Milana Chladila. A to je důvod pro ten dnešní den. Já vám prozradím, proč právě jeho písničku si dáme. A jak jsem slíbil, tak je, tady je Michal David a já s přáním hezkého dne.

0: Věra Špinarová, písnička Raketou na Mars, hezké ráno, je 28. června, je neděle. A proč tahle písnička v našem vysílání? Protože má dnes narozeniny Elon Musk. A ten domá nad tím, že by se tam mohlo letět, tedy konkrétně na ten Mars. Kdo má narozeniny, je to slovenská modelka Andrea Verešová, dále česká zpěvačka Kamila Nývltová a vidím tu jméno české tenistky Markéty Vondroušové. No, ta teď má takové docela zajímavé období, tak doufejme, že to 4 roky nebudou, co nebude moc rád ten tenis někde na světové úrovni, ale že to přehodnotí a dopadne to nakonec všecko dobře. No nicméně, já tady vidím ještě jedno jméno a to je Milan Chladil, známý český zpěvák. A dnes je to přesně 42 let ode dne, co nás opustil. Tak si ho pojďme zahrát.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: 6 hodin k tomu 10,5 minuty, vy posloucháte Rádio Blaník a tohle je slíbený Milan Chladil a písnička Krásné Ježí. Na, na, na, na, na, na. Tak si to s námi užívejte. Hezkou neděli.

0: pustila.
1: Fantastický David Stypka, Eva Farná a dobré ráno, milá. To přeji i já vám všem posluchačům.
2: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
1: Blaník. Děkuju za vaše textovky. Simona Nové Strašecí hlásí 19 stupňů, obloha jasná, vychází slunce a je zase pěkné teplo. Marta nám napsala z Tanvaldu, tady máme jasno a čekáme zase horký den a aktuálně 17 stupňů Celsia. 22 hlásí Jirka Suchovršice a přeje všem pohodovou neděli. Děkujeme, Jirko, taky krásnou neděli. A ještě je tu Ljuba, ta nám napsala z Drážďan a píše, tady v Německu teď aktuálně 20 stupňů a začíná pěkně pálit slunce. Dnešní den teploty většinou do 39 místy 40 stupňů Celsia a očekávejte jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Já vám přeji dobré ráno a dávejte to s námi. A děkuju za to, že vysíláte s námi.
2: Jsme Blaník.
3: A vezeme vám sluníčko.
2: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Možná na tom vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
3: Ale bude toho víc.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: DSR. Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
9: DSR, Czech Republic.
7: DSR.
10: Na pláži u moře,
11: ve stínu Eiffelovky,
10: anebo na dovolené v Tatrách.
11: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
12: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Lucie Bílá, obyčejná holka. Samozřejmě přejeme brzké uzdravení a návrat na pódia, protože včera se trošku Lucie Bílé přitížilo. Je pravdou, že to počasí přitížilo asi každému z nás, někomu víc, někomu míň. Nicméně já tu mám jedno výročí a jednu výstavu. Ta se jmenuje Marilyn Monroe 100. To je výstava, kterou pořádá Česká galerie moderního umění a připravili vlastně kvůli tomu, že tu máme z té výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností bez pochyb 20. století. Marilyn Monroe, tahle ta žena se narodila 1. června roku 1926 v Los Angeles. Nicméně z dívky s nelehkým dětstvím se během několika let stala vlastně největší hvězda fotografů. Tahle ta úžasná žena by oslavila tedy 1. června krásných 100 let. No, je to tak, no, tak pokud byste chtěli vidět tuhle výstavu, fakt to za to stojí. Ještě připomínám, že tedy Česká galerie moderního umění v Praze tuhle výstavu pro vás má. Já mám pro změnu zase písničky těch dalších minut. Dáme si klasiku, skupinu Beatles a potom tu mám Damien, co mám tě rád. Tak hezké ráno, ať se skvěle poslouchá a hlavně dobře i v tom vedru poslouchá Blaník.

0: anebo skupina Kaba.
1: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří možná proto.
0: Tohle Blaník Rádio, co hraje 27. rokem hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Celá Česká republika, jasná obloha právě dnes a teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Kdy se ochladí a více opočasí zhruba za 10 minut s meteorložkou. A to Marii Odstrčilovou. Poslouchejte Blaník dál.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
6: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: Policie si opět posvítí na prázdninový provoz. Ve Vedrech přibývá utonutí. Ve Strážnici vypískali ministry. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Na silnicích bude o prázdninách větší policejní dohled. Ten platí už od tohoto víkendu. Kdyby si řidiči měli dávat větší pozor, ví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
9: Bude to obzvlášť na místech s vyšším dopravním zatížením, v turisticky významných oblastech a na rizikových úsecích. Během léta dochází ke značnému nárůstu dopravy a navíc vyjíždí na silnice ve větší míře i motorkáři a cyklisté.
8: Já ještě doplním, že nejčastější příčinou dopravních nehod je nepřiměřená rychlost. Záchranáři v přehradě Hracholusky na Plzeňsku hledají utonulého člověka. Pod hladinou podle svědků zmizel včera v podvečer kousek od hráze. Podobných tragických událostí v současných horkých dnech přibývá. V pátek v Rybníce u Prahy utonula žena. Ve stejný den došlo k neštěstí taky na Brněnsku, kde se v jedné z vodních nádrží utopil mladiství. Lidé na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici vypískali Petra Macinku. Ministr zahraničí nečekaně přerušil finále soutěže verbířů. Publikum mu ale nedalo možnost promluvit. Den předtím veřejnost podobně reagovala taky na šéfa rezortu kultury Klempíře. Ten v reakci na to uvedl, že lidé byli ovlivněni vedrem a alkoholem.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
8: Na fotbalovém světovém šampionátu dneska začne vyřazovací část. V úvodním duelu play-off se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. A pro oba půjde o premiéru. Javorové listy prošly ze skupiny poprvé při třetí účasti na mistrovství. Jihoafričané uspěli na čtvrtý pokus. Tolik zprávy, pokračuje Martin.
0: Jsem tu a přeji krásnou neděli.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
0: To je teda zase po ránu vedro a noc byla tropická na mnoha místech, dokonce super tropická. Více na tohle téma s meteorložkou Marií Odstrčilovou. Do té doby třeba skupina Krištof a Naviděnou, anebo teď Kabáti.
3: Rádio Blaník.
0: Pěkné ráno, tohle písnička Kdo ví jestli a teď je 7.

0: 7 hodin k tomu 11 minut, tohle byla skupina Kryštof, dál si budeme hrát hezky česky, nabídnu Františka Nedvěda, Hanu Zagorovou anebo Botox a pyžamo. Možná v něm ještě jste, ale já dneska spal v triku a měl jsem toho teda tak akorát.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Na počasí se podíváme právě teď. Zdraví meteorošku Marii Odstrčilovou. Přeji vám hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Povězte nám, jaké je v Česku, jak je aktuálně?
2: Je hodně teplo, alespoň na některých místech, na mnoha místech máme tropickou noc, protože teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Většinou se teď teploty pohybují v poměrně širokém rozmezí od 25 do 19 stupňů. Nejtepleji je v Ústeckém, Středočeském a také Pardubickém kraji a také na Jesenicku. Tady jsou stále teploty i teď po ránu nad 22 anebo 23 stupňů Celsia.
0: Vy jste říkala 25 stupňů, to je ta super tropická. Noc se tomu říká, je to tak?
2: Ne, je to tak, teploty klesaly vlastně až do východu slunce, ale někde a pravděpodobně nad tou 25 zůstaly.
0: Dobře, co ten dnešní den, jaká bude neděle?
2: Bude ještě tepleji než v sobotu, protože teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů Celsia a výjimečně, zejména v Dolním Polabí a po Ohří, mohou dosáhnout i k 41 stupňům. Na mnoha místech, podobně jako včera, budou překračovány teplotní rekordy a pravděpodobně i ten nejvyšší, ten absolutní rekord, který už ze včerejška má novou hodnotu, zatím předběžnou 40,9 stupně Celsia, tak dnes by na některých místech mohlo být ještě více, uvidíme, budeme to sledovat. Jinak bude slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se ale bude tvořit později odpoledne a večer kupovitá oblačnost a výjimečně se tu mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější.
0: Tak dnes tedy bouřky spíš výjimečně. Znamená to, že ty bouřky přijdou až zítra?
2: Je to tak, bude jich více, zpočátku budou jen v západní polovině Čech, ale během odpoledne se mohou vytvářet ve většině regionů v naší republice a navíc očekáváme, že ty bouřky mohou být i velmi silné, to znamená provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. My to budeme ještě upřesňovat a pravděpodobně během dnešního dne se bude i před bouřkami varovat, stejně tak, jako se bude dnes upřesňovat i varování před vysokými teplotami. V noci tedy teploty vysoké 24 až 19 stupňů budou ty nejnižší noční a odpolední teploty budou hodně rozdílné. Na západě a severozápadě Čech budou kolem 29 stupňů, jinak ale vystoupí většinou nad 31 až 36 stupňů Celsia a na Moravě a ve Slezsku bude ještě 33 až 39 stupňů. Snad ještě doplním, že v bouřkách může ojediněle spadnout kolem 50 mm, v opakovaných i více objeví se kroupy a nárazy větru. Budeme to všechno ještě upřesňovat.
0: Ale slyšeli jste to. Blíží se nám ochlazení a to je dobrá zpráva. Ty máme na Blaníku ze všech nejradši.
3: Jo!

0: Listen to your heart a švédská dvojka Roxe tady na Blaníku, dál hezky česky, za chvíli Botox a Pyžamo, anebo skvělá Hanka Zagorová.
1: Málo kdo ví.
0: Jo, Blaník hraje hezky česky. A dnes to je také samo sebou Lubomírům, kteří slaví svátek. Tak pánové, od nás všechno jen to nejlepší.
2: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
7: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
8: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
9: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: co náš Facebook, Instagram a nebo webovky. Pojďme se na to podívat. Na Facebooku a také Instagramu najdete koncert Rádia Blaník v Domažlicích s Petrem Slívou a bylo to tam super.
1: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, když život nosil tisíc krás.
0: Na Facebooku najdete také partěčku pořadu Pepovi parťáci. Kdo to byl v tomto týdnu?
2: Já jsem naskočila do legendární hry, kterou napsal František Ringo Čech do Dívčí války.
0: Jasně, že Heidi Janku a krajánek Vlasta Suk přidal cestovatelskou hádanku.
3: Tak schválně, jestli uhodnete, kde se dneska nacházím. Na jakém zámku? Možná vám napoví, že hned v přízemí můžete navštívit vězení, které pochází z 19. století.
0: A já jsem na Facebook Českého Blaňku přidal také video s touhle otázkou. Může pes jahody, borůvky, anebo třeba meloun, tak se tam podívejte, protože Elze, mojí Elze, jsem nabídnul 3 jahody a kolik si jich vzala? Já jsem jí řekl, ty jsi chytrá borderka, máš mít nejvíc 2. Tak jsem zvědav, jukněte na to.
4: Můžou psi jahody?
0: Tak díky, podívejte se na naše sociální sítě, je tam toho víc, je tam taky třeba rozhovor s předsedou vlády, a to panem Babišem. Tak se na to klidně jukněte a budete zase vědět o něco víc. Co se dál? Bude tady u nás rád? No tak jistě, české písničky, ty jsou tady doma. Za chvíli Slza a Celibát.
5: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
6: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
7: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Dobré ráno, hezkou neděli, posloucháte Rádio Blaník a za chvíli to budou s písničkou Karel Gott.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž.
0: Marek Ztracený.
2: Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova, trochu nejistá.
0: A nebo Lucie Vondráčková.
3: Má se to stát, nechci žít jak svázaná.
0: Posloucháte Rádio Blaník, hraje hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Čechy, Morava, Slezsko, počasí jako přes kopírák. Všude jasná obloha a teploty 35 až 40 stupňů. Na téma počasí lehce před půl s meteorložkou.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Klimatizace a ventilátory jdou na dračku. Plzeň vyrazila do boje s reklamami v centru. Jihočeské přehrady mají málo vody.
8: Rádio Blaník.
7: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Žně mají v současných vedrech nejen prodejci zmrzlin. Češi berou útokem taky obchody s klimatizacemi, ventilátory nebo bazény. Pokračuje mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda.
9: Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace, zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%.
7: A zhruba o 2/3 se zvýšil zájem o klasické klimatizace. A v tématu pokračujeme. Experti právě u klimatizací upozorňují na správné používání. Prostory bychom měli chladit postupně. Ideální je držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů. Problém ale mohou mít lidé třeba v obchodech, které jsou klimatizovány více.

0: ani plavidel asi podobný jako loni. Tolik zprávy, pokračuje zase Martin.
1: Ano, jsem tu, přeji krásný dobrý den. Za 3 minutky už máme 8 hodin a teď si pojďme hrát.
2: Martin Císař na rádiu Blaník.
1: Lucie Vondráčková, kdy zlétnu já, léta prázdnin Karla Gotta nebo právě teď? Rádio Blaník. Jo, tohle už je Václav Neckář a Křídla iluzí a hledáme písničku od Petry Janů. Jaká je tou další výherní? Za chvíli prozradím.

0: 8:06 přeji vám krásné dobré ráno i v neděli 28. června posloucháte Rádio Blaník. A v tomto týdnu rozhodl Mirek Táborský úplně jasně. Jsou krásné zámky a hrady v České republice, které jsou hodně navštěvované. Ale jsou také ty, které tak trošku zůstávají v pozadí. A to je velká chyba, protože oni jsou také krásné. A tak jsme se v tomto týdnu, v tom uplynulém, právě na tyhle zaměřili.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další, méně známý zámeček, který si ale zaslouží vaši pozornost. Zámek Pátek je památkou s pohnutou historií, která stále zůstává poněkud ve stínu velkých objektů v okolí. Zámek leží mezi Louny a Libochovicemi na pravém břehu Ohře. Původně stála v obci Tvrz, kterou postavili pravděpodobně strahovští premonstráti, a první zmínku o ní máme z roku 1374. Jenomže přišly husitské války a celá obec Pátek byla vypleněna. V letech 1544 až 57 tu pak nový majitel panství Jan IV. Popel z Lobkovic, v té době nejvyšší purkrabí Českého království, nechal postavit renesanční arkádový letohrádek. Pátecké zboží zůstalo v rukou Lobkoviců do roku 1614, kdy je prodali Štěpánovi Jiřímu ze Šternberka a na Postoloprtech. Po Šternbercích se stali majiteli v roce 1690 Dittrichštejnové a ti začali s barokní přestavbou letohrádku na obytný zámek. Práci zadali vlašskému staviteli Antoniu de la Porta, který budoval například zámky Libochovice, Budyni nad Ohří, Roudnici nad Labem nebo blízkou Peruc. Ale už o 20 let později, tedy v roce 1710, získal pátecké panství znovu strahovský klášter. Premonstráti provedli další přestavby pro své potřeby. Především přestavěli hlavní zámecký sál na kostel, který pak sloužil farníkům z okolních vesnic. Strop kostela a refektáře vyzdobil freskami premonstrátský barokní malíř František Siart Nosecký. Strahovskému klášteru patřil potom zámek až do roku 1945. Po znárodnění se v něm vystřídali politická škola, zemědělský archiv, národní výbor, knihovna, vývařovna a školka. Nynějším vlastníkem je městys Peruc. Od roku 2003 byl objekt částečně otevřen pro veřejnost, od roku 2022 je přístupný od března do listopadu. A ze stavu, který byl opravdu žalostný, se díky kastelánovi Petru Raskenu Chaloupkovi, který zámkem doslova žije, už dostal do desítky nejlepších hradů a zámků v Ústeckém kraji. No a proto se do pátku příště vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: dál to bude znít hezky česky i slovensky, nabídnu Miroslava Žbirku a Pozry a české písničky předají Michal David nebo Marek Ztracený. České, moravské a slezské počasí představíme právě teď.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Už se nám hlásí meteoroložka Marie Odstrčilová. Přeji krásné ráno, hezkou neděli.
2: Hezké ráno.
0: Povězte nám, jaké je v Česku, jak je aktuálně?
2: Je hodně teplo, alespoň na některých místech, na mnoha místech máme tropickou noc, protože teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Většinou se teď teploty pohybují v poměrně širokém rozmezí od 25 do 19 stupňů. Nejtepleji je v Ústeckém, Středočeském a také Pardubickém kraji a také na Jesenicku. Tady jsou stále teploty i teď po ránu nad 22 anebo 23 stupňů Celsia.
0: Vy jste říkala 25 stupňů, to je ta super tropická noc, se tomu říká, je to tak?
2: Ne, je to tak, teploty klesaly vlastně až do východu slunce, ale někde a pravděpodobně nad tou 25 zůstaly.
0: Dobře, co ten dnešní den, jaká bude neděle?
2: Bude ještě tepleji než v sobotu, protože teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů Celsia a výjimečně, zejména v Dolním Polabí a po Ohří, mohou dosáhnout i k 41 stupňům. Na mnoha místech, podobně jako včera, budou překračovány teplotní rekordy a pravděpodobně i ten nejvyšší, ten absolutní rekord, který už ze včerejška má novou hodnotu, zatím předběžnou 40,9 stupně Celsia, tak dnes by na některých místech mohlo být ještě více, uvidíme, budeme to sledovat. Jinak bude slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se ale bude tvořit později odpoledne a večer kupovitá oblačnost a výjimečně se tu mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější.
0: Tak dnes tedy bouřky spíš výjimečně. Znamená to, že ty bouřky přijdou až zítra?
2: Je to tak, bude jich více, zpočátku budou jen v západní polovině Čech, ale během odpoledne se mohou vytvářet ve většině regionů v naší republice a navíc očekáváme, že ty bouřky mohou být i velmi silné, to znamená provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. My to budeme ještě upřesňovat a pravděpodobně během dnešního dne se bude i před bouřkami varovat, stejně tak, jako se bude dnes upřesňovat i varování před vysokými teplotami. V noci tedy teploty vysoké 24 až 19 stupňů budou ty nejnižší noční a odpolední teploty budou hodně rozdílné. Na západě a severozápadě Čech budou kolem 29 stupňů, jinak ale vystoupí většinou nad 31 až 36 stupňů Celsia a na Moravě a ve Slezsku bude ještě 33 až 39 stupňů. Snad ještě doplním, že v bouřkách může ojediněle spadnout kolem 50 mm, v opakovaných i více, objeví se kroupy a nárazy větru. Budeme to všechno ještě upřesňovat.
0: Z toho, co slyším, to vyplývá, že pravděpodobně zítra přijde malinko ochlazení a úterý, středa už budou chladnější dny?
2: Teploty budou mírnější, ale jihovýchodní nebo východní Morava bude mít teploty ještě docela vysoké. Na většině území by se v těch dnech měly vyskytovat přehánky, lokálně také bouřky, v úterý ještě i silné a na západě republiky budou teploty mírnější než na východě. Na západě třeba v úterý teploty kolem 24 stupňů, ale na jihovýchodě Moravy ještě až 35 stupňů Celsia.
0: To říká meteoroložka Marie Odstrčilová. Já vám děkuju, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Hezké ráno, naslyšenou.
0: Tolik tady o počasí a teď tu mám jednu pozvánku k moři.
1: Jsou tady prázdniny.
3: A vy si zasloužíte pořádnou odměnu.
1: Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do Egypta.
3: A když už dovolená,
1: tak s plnou parádou.
3: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem. Už od pondělí
3: na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma. To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
9: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
13: Asi bouchla hadice.
12: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
13: Co?
12: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
13: Chlapi, jedem do Hostru!
14: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Hezké ráno, pěknou neděli, posloucháte Rádio Blaník.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na Rádiu Blaník.
0: Celý tento víkend trávíme na Blaníku s Petrou Janů a právě teď čekáme na písničku Už nejsem volná. Jak vznikla, tak to nám sama zpěvačka prozradí.
3: Už nejsem volná, no to je písnička, která mě bude provázet až do konce života, zdá se. A to je samozřejmě dobře, protože spousta lidí se u ní vdávalo, ženilo a tak dál a do dneška jí mají lidi rádi. A já taky, samozřejmě. Ale taková historka jedna se mi stala, protože dříve byly takový magnetofony, který prostě buď to ty baterie byly silní nebo slabý a podle toho byla rychlost, jak se to nahrálo, že jo. Bylo to vejš, níž, tohle. A já jsem si vybrala tuhle tu písničku, protože dříve se tady s těmi autorskými právě nějak jako nelámali hlavu. Tak jsem si ji vybrala, že by se mi líbilo, kdybych si ji zaspívala a tak. A tak jo, takže ji jeden muzikant zaranžuje a že to nahrajem a tak. Já jsem se to naučila pěkně. Zpívalo se mi to krásně. A teď přijdu do studia a najednou zjišťuju, že prostě to tahám až z paty. Říkám, pro pana krále, co se to stalo? Teď já jsem to zpívala v naprostý pohodě. A až v tom studiu se zjistilo, že to je nahraný o tón vejš než originál, že jo? Protože ta rychlost byla jiná, jak on ten snímek podle toho dělal. No. Takže je nahraná o tón vejš, což samozřejmě jsem pyšná, že jsem to dala. Ale dneska to zpívám níž, samozřejmě.
0: Tuhle skvělou písničku hledejte v našem vysílání, stále stejné číslo do studia. 800 109 109, ale pozor, pouze třetí volající vyhrává. Držím palce.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a za 4,5 minuty už je tu celá, tedy 9. S ní Michal Tučný.
1: Snídaní v trávě, teď právě prostě.
0: Brontosauři.
2: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.
0: A nebo Pavel Vítek. Na Blaníku tady se hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Čechy, Morava, Slezsko, jak přes kopírák, jasno nebo skoro jasno a teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Odpoledne a k večeru na západě přibývání oblačnosti, místy zabouří nebo i zaprší.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování,

0: Pomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Nemocnicím kvůli vedrům přibývá pacientů. Horko přispívá i ke špatné náladě. Vláda bude jednat o dálničních známkách.
9: Rádio Blaník.
8: Krásné dopoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Řadě fakultních nemocnic přibylo podle ministerstva zdravotnictví kvůli vedru pacientů. Na urgentních příjmech nejčastěji řeší dehydrataci, kolapsové stavy, úpaly nebo úžehy. Lékaři upozorňují taky na to, že vedle zdravotních komplikací hrozí kvůli extrémně horkému počasí víc taky úrazy a dopravní nehody. Horko ovlivňuje i psychiku člověka. Rostoucí teploty přispívají k psychickému stresu a ke zhoršení nálady. Důvody vysvětluje psycholožka Sylvie Navarová.
10: V horku jsme častěji unavení, hůře se soustředíme, jsme podrážděnější a to zejména po špatně prospané noci z důvodu horka. S teplotou roste agresivita a konfliktnost. Organismus je vystaven vyšší fyzické zátěži, horko narušuje spánek a ovlivňuje fungování mozku.
8: Během velkých veder je proto potřeba, aby člověk dodržoval pitný režim, kvalitní spánek a odpočíval. Dálniční známky by se mohly zmrazit. Cena za roční kupon by tak zůstala na částce 2570 korun. Vyplývá to z předkládací zprávy a znění návrhu rezortu dopravy. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Kabinet zrušení valorizačního mechanismu projedná zítra. Dneska naposledy si mohou lidé objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci. Dluhopisy je pak nutné zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise pak proběhne 15. července. Tolik zprávy, Martine, je to tvoje.
11: Děkuju, je 9 hodin a vy posloucháte Dopolední Blaník.
12: Martin Císař
13: na Rádiu Blaník.
11: Další výherní písnička v rámci víkendu s Petrou Janu je ta, která se jmenuje Už nejsem volna. Jak zazní, volejte k nám 800 109 109, ale pozor, ideálně jako třetí v pořadí, protože třetí u nás vyhrává. Tohle už je Pavel Vítek a já přeji hezký den.

0: společností. Slovanská skupina Tým tady u nás na Blaníku přeji krásné pohodové dopoledne, za chvíli dál hezky česky s Helenou Vondráčkovou nebo Michalem Tučným. Dobré rady do zahrady a kolegyně Iva Lecká právě teď.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto je v plném proudu, rajčata dozrávají, okurky přibývají téměř ze dne na den a papriky pomalu nabírají velikost. Právě teď ale zahrádkáři často dělají jednu chybu, která může úrodu zbytečně oslabit. Řeč je o odstraňování listů. Mnoho lidí má pocit, že když rostlinu odlehčí, dostane se k plodům více sluníčka a budou rychleji dozrávat. Jenže listy nejsou jen zelená ozdoba. Fungují jako malé solární panely, které vyrábějí energii potřebnou pro růst i tvorbu plodů. To platí zejména u rajčat. Pokud odstraníme příliš mnoho listů najednou, rostlina se dostane do stresu. Navíc mohou být plody vystavené přímému sluníčku a na jejich slupce se objeví světlé skvrny, takzvané sluneční spáleniny. Podobně jsou na tom i papriky. Jejich plody bývají často schované pod listy zcela záměrně. Listový deštník je chrání před prudkým letním sluníčkem a přehřátím. A opatrní bychom měli být také u okurek. Velké listy odpařují vodu a zároveň stíní půdu. Když jich odstraníme příliš mnoho, rostlina rychleji ztrácí vláhu a během horkých dnů více trpí suchem. Praktická rada je jednoduchá. Odstraňujte především listy poškozené, nemocné nebo ty, které leží na zemi. Se stříháním zdravých listů šetřete. Rostliny si díky nim vyrábí energii, chrání plody a lépe zvládají letní vedra. Takže až příště vyrazíte do zeleninové zahrady s nůžkami v ruce, pamatujte, že ne každý list navíc je problém. Často je to naopak ten nejlepší pomocník, kterého rostlina má.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.

0: No Guitars a písnička Černá růže, dál hezky česky Michal Tučný, skupina Krištof a možná i výherní Petra Janu. Rozhodně přichází naše Eliška a sport, fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blanka.
2: Pěkné dopoledne. Jak už jsme vás informovali, čeští fotbalisté jsou doma. Hráči včera po přistání v Praze neskrývali zklamání. Kapitán nároďáku Ladislav Krejčí uvedl, že zklamání z fungování reprezentace cítí už déle. Věří ale, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna. Za neúspěch a zklamání označil výkon mužstva i šéf českého fotbalu David Trunda. Zas tak černě by to neviděl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Uvedl, že vyřazení už ve skupině za ostudu nepovažuje. Oba se shodli, že konec trenéra Koubka teď téma není. Nedvěd nepochybuje, že kouč nároďáku ještě hodně dá. A jak to na šampionátu vypadá teď? Chorvatsko porazilo 2-1 Ghanu, Kongo přejelo 3-1 Uzbekistán, Argentina zdolala 3-1 Jordánsko. Výhru pojistil 6. gólem na šampionátu Lionel Messi. 3-3 hrálo Rakousko s Alžírskem a bezbrankovou remízou skončil duel Kolumbie s Portugalskem. Skupinu L ovládla Anglie, která porazila 2-0 Panamu. Hvězdný Harry Kane hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem v historii šampionátů. Těmito zápasy skončily základní skupiny, dneska už startuje vyřazovací část. Jako první se v play-off předvede spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte před 14:30.
1: Fandíme našim. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blanka. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
5: Bydlet o úroveň výš?
6: Můžete i vy.
5: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
6: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
5: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rezidence Level 21.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: jako třetí v pořadí byla posluchačka z Ústí nad Labem Jana. Jani, slyšíme se, hezké dopoledne přeji.
1: Ano, dobrý odpoledne, teda dobré ráno.
0: Vy jste získala skvělou výhru a to nové CDčko Světla reflektorů právě od Petry Janu. No co vy na to, my vám tleskáme.
1: No super. Hvězda, jsem ráda.
0: No tak to je paráda. Zeptám se vás takhle, máte nějaké doma třeba CDčko nebo desku od Petry Janu?
1: Nemám.
0: Nemáte? Dobrá, tak je to premiéra, teď už budete mít. A byla jste na koncertě někdy, na koncertě Petry Janu?
1: Byla u nás Ústí nad Labem v kulturním domě s Jirkou Kornem a Monikou Absolonovou, takže jsem ji viděla naživo.
0: Jaký to bylo?
1: Super, je naživo.
0: Jasná věc. Jak zvládáte ta vedra? Jak jste na tom?
1: Hrozně.
0: Tak Jani, ještě dneska vydržet a zítra už by to mohlo být lepší. Tak děkuju, gratuluju a CDčko
1: letí. Já děkuju taky.
0: Ano, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: A vy máte šanci dál, za chvíli prozradím další písničku, kterou máte hledat. Její název, tak buďte s námi.
2: Víkend s Petrou Janou na Rádiu Blaník.

0: Redy Kirkana, písnička Černý brejle, posloucháte dopolední program Rádia Blaníka, s vámi je Martin Císař. Já vám přeji krásné dopoledne a nabídnu mandraže. Nasaď mi na chvíli. V další hodince i Iveta Bartošová. A nebo slza. Stále posloucháte Rádio Blaník, hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko, tady všude jasno nebo skoro jasno a teploty 35 až 40 stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je e-dálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. e-dálnice.gov.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
10: CZ. Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
12: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
13: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
12: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
10: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
12: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
10: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
12: www.zamek-konopiště.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vedro láká k vodě a záchranáři mají pohotovost. Hodně by měli pít hlavně děti. Český USAR tým dorazil do Venezuely. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé se v současných tropech snaží schladit, kde se dá. Ve velkém tak vyráží i k vodě. V pohotovosti jsou tedy vodní záchranáři. Na bezpečnost dohlíží i na brněnské přehradě. Jaké problémy už řešili, řekl v České televizi záchranář Vojtěch Coufal.
15: Řešíme převážně nějaké drobnější úrazy, řezné rány, odřeniny a tak podobně. Potom máme zásahy u cyklonehod, to jsou zdravotnické úrazy, například zlomená klíční kost, a potom tady máme technické výjezdy, kdy to bylo jednou potápějící se šlapadlo, které jsme otáhli zpátky do půjčovny, nebo například převrácená závodní veslice.
14: Záchranáři přehradu v pravidelných intervalech na člunu objíždějí. Děti ve vedrech potřebují velký přísun hydratace. Zápalu letních her totiž na pitný režim často zapomínají. Skvělým způsobem, jak jim tekutiny dopřát, jsou domácí ovocné nanuky, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
16: Stačí rozmixovat meloun, jahody nebo kombinaci ovoce s bílým jogurtem a dát zamrazit. K zakousnutí jim přes den můžete připravit nakrájené proužky vychlazené okurky nebo šťavnatého ovoce. Hlavní jídla připravujte spíše lehká, ideální jsou těstovinové saláty na studeno. Naopak doporučuji

0: Živel zabil více než 1400 lidí, více než 3000 dalších je zraněno a nezvěstných je podle agentur skoro 69 tisíc. Ze zpráv je to všechno, dál vám bude hrát Martin.
1: Jsem tu a přeji krásné dopoledne, za 2 minuty už je 10.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
1: A my si na Blaníku dál pojďme hezky česky hrát. Já mám písničky, které jsou připraveny, za prvé Slza, ale teď už Iveta Bartošová. Rádio Blaník. A za malou chvíli roztočíme slavné desky hezky česky a budeme hledat jeden slavný hit, tentokrát zpěvačka Donna Summer. A česká verze existuje 1, 2, nebo snad dokonce 3? Uvidíme, za chvíli se to dozvíme. Tak poslouchejte dál Blaník.

0: Nedělní dopoledne s Blaníkem 9 minut po desáté.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A už se to točí, už se to roztáčí, písnička je tady. Tentokrát Donna Summer, písnička z konce 70. let, spojená zejména s časy diskoték právě téhleté americké zpěvačky. A písnička je vlastně takovou autorskou písní tria. Stock, Aitken a Waterman. Písnička je z roku 1989 a my se podíváme na to, kdo tuhle písničku naspíval v české verzi. A jenom jedna verze.

0: slavné desky hezky česky.
1: To byla Donna Summer, hledáme českou verzi. Hezké dopoledne, tady je Rádio Blaník Martin, já vás zdravím, kdo tam?
2: Dobrý den, Jirka Ostrava.
1: Tak Jirko, kdo by tuhle písničku naspíval?
2: Hana Zagorová, Hana Zagorová od Jezdí ke zdí.
1: Fakt? Víte to na 100%?
2: Na 1000.
1: No tak, aby Ostravandu neznal Ostravák, že jo, to je jasné.
2: Tak.
1: Dobrá, písničku posíláme za chvíli. Děkuji za tip, mějte
2: se. Hezký den.
1: Rádio Blaník, dobrý den i vám.
3: Dobrý den, Martine, tady Eliška z Čáslavy.
1: A jak to vidí Eliška?
3: Eliška to vidí špatně, já si myslím, že to je na Vondráčková, já si to není pravda.
1: Helenka Vondráčková, že by to byla? No, není tu Helena Vondráčková, ne, není. Ale to nevadí, děkuji za zavolání. Jak zvládáte ta vedra?
3: No, ty vedra jsou strašný, ale tak docela dobrý.
1: Dobrý, tak jo, tak se mějte, díky.
3: A děkuji vám, nashledanou.
1: A tohle bude asi Jirka, je to tak?
4: Je to tak, Martine, ahoj. Já to moc zdravím.
1: Tak Jirko, kdo to zpívá česky?
4: No prosím tě, česky to zpívá Hanička Zagorová od Zdi ke zdi.
1: Tady není co dodat, já možná budu zachytrolína, ještě přidám rok, kdy to vzniklo, je to rok 2001 a český text tady napsal Václav Kopta. Tak Jirko, díky, tak měj se krásně. Viděl. Jo, já měj taky ne, já jsem si to přečet. Měj se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
0: Slavné desky hezky česky. Na Rádiu Blaník.
1: A tady máte Hana Zagorová Ode zdi ke zdi. No, vidíte to, tak já jsem taky chytřejší. Rok 2001. Kdo by to řekl? Ale písnička je to krásná, tak si pojďme pěkně zabroukat. I v tomhle vedru, já vám řeknu, já už to teda taky jako ty vedra, já už to nedávám. Já to prostě nedávám.

0: stále posloucháte dopolední program Rádia Blaník a tady u nás pokračuje víkend se zpěvačkou Petrou Janu. Už v 11 hodin vyhlásím další písničku, kterou máte hledat v našem vysílání, abyste získali nové CDčko téhle skvělé zpěvačky. Dál si budeme hrát jak jinak než hezky česky. Petr Habka a Kocour se schoulil na tvůj klín, anebo Mantraže a skvělá písnička Motýly. Tak s námi buďte dál a mějte krásný dobrý den.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
5: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
6: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. Rajpodlemberkem.cz.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
12: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš výmíč.

0: Jana Martinová, Tomáš Klus tady u nás na Blaníku. Já vám přeji krásné dopoledne, 8,5 minuty po půl jedenácté.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na rádiu Blaník.
0: Byla to středa 17. června, kdy byla hostem pořadu Pepovi parťáci Petra Janů. Dozvěděli jsme se něco o tom CDčku, které vám vlastně o tomto víkendu rozdáváme, ale také jsme se dozvěděli něco o pejskovi, kterého má doma. On totiž má jeden velký problém. Petro?
3: Můj pes nenávidí jakoukoliv hudbu. To jsem vyfasovala od toho nahoře opravdu dáreček.
4: Takže
3: já začnu
4: doma
3: zpívat a on začne vít.
4: Jo, a i když ji jako reprodukujete, to znamená pouštíte třeba z gramofonu?
3: Jak co? Jo. On nesnáší smyčcový nástroje a saxofon.
4: Jo, takže Black Sabbath dobrý. A to navíc, já si myslím, že u vás doma Black Sabbath hrozí trošičku víc než smyčcový orchestr, ne?
3: To určitě.
4: No, tím se dostáváme k Otovi Petřinovi, protože to byl mistr. I když on hrál na kytaru taky někdy smyčcem, že jo?
3: To si nepamatuju.
4: Já jsem ho rozhodně viděl hrát na kytaru smyčcem.
3: Ale věřila bych tomu, no, on
4: to byl renesanční,
3: mistr čehokoliv.
4: Přesně tak, renesanční člověk. Na první pohled prostě jste věděli, že před váma stojí osobnost. Už je to taky vlastně 11 let to bude, co nás opustil. Bohužel, velikán, on vám vlastně napsal všechny písničky až do čtvrté desky, mám pocit, jo?
3: 3 LPčka, myslím.
4: No.
3: O 4?
4: Já myslím, že do čtvrtý to znamená...
3: Motorest, Jámy, Exploduj a Ročník 50. 4.
4: No, 4 desky. Teď to vzpomínkové album, které je s novými aranžemi, tak jsou tam ale písně, které jsou právě od Oty Petřiny. Je jich celkem 5. Je to Ráno, dej si říct, Detektiv, Padal déšť a Jen stejné jméno. Dalo hodně práce to trošičku předělat, aby to mělo ten nový háv?
3: Tak to byste se měl zeptat Romana Štefla Kluku z Amsterdamu.
4: Vy jste se jich neptala.
3: A Petra Aristona. Oni tomu dali novej kabátek.
4: Já vím, ale remcali trochu, nebo ne?
3: Ne.
0: A vy máte velkou šanci získat právě CDčko Petry Janů. Tohle to nové. A teď hledáme aktuálně jednu krásnou písničku. Jmenuje se Nevěrná. Jak zazní v našem vysílání, volejte k nám. Jediné správné číslo na Blaník je... Jasně, že 800 109 109 a vyhrává třetí volající. Držím palce vám všem.

0: každý.
1: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
0: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto
0: s Blaníkem a Centropolem.
1: Pohodové České rádio.

0: Divoký byl za chvíli Jarek Nohavica.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli.
0: Sagvan Tofy.
2: Dávej ber, dávej co máš, co můžeš.
0: A nebo báječná Věrka Špinarová.
3: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: Blaník, to je to rádio, co hraje hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
0: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude dnes odpoledne většinou jasno, místy může být i polojasno, a to na západě, kde odpoledne a k večeru může přibýt oblačnosti. Nicméně na západě možná i zabouří, ale spíš výjimečně, a očekávejte teploty, které budou mezi 35 a 40 stupni Celsia. Toliko počasí, míříme na silnice.
4: Blaník za volantem.
0: Uzavřené kvůli vážné dopravní nehodě dálnice D10 na 44. kilometru ve směru na Turnov, tak s tím počítejte. Poslední výjezd exit 39 a najet zpátky na dálnici můžete až za Mladou Boleslaví. Tolik mimořádný dopravní servis Rádia Blaník. Kdyby cokoliv, volejte do první linku 603 11 71 71. Přeji šťastnou cestu a hezké dopoledne.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
5: Rádio Blaník.
7: Hezké nedělní dopoledne, před vedrem se ukryjete na zámku nebo v muzeu. To severočeské zve na výstavu věnovanou dochovaným a zaniklým hradům v okolí Liberce. K vidění jsou 3D modely a vizualizace 6 hradů. A nechybí příběh o Janu Chudobovi z Ralska. Víc říká kurátor výstavy Zbyněk Hubinka.
8: On to nebyl žádnej slušňák, ale lidi mají rádi příběhy a tenhle ten dokázal přežít za každého režimu a ještě si u toho docela slušně vydělat. Ale ten přesah je tam trošku jiný, aby to nebyl jenom obyčejný lump. Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomaci tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány a šestým městím v Lužici, což bylo prakticky nemožné, protože to byli antagonisté po takřka 150 let a vyjednal to.
7: Expozice Hrady kolem Liberce je otevřená do 7 do večera. Na zámku Poláky uspořádali prvole republikové prohlídky a hned kousek vedle se můžete příjemně

0: A jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Za volantem.
6: A ještě jednou aktuálně na silnice.
7: No, je nějaký výjezd hasičů na Albrechtíku u Friedlandu z Liberce na Friedland. Tak je to možná nějaká dopravní nehoda velká.
5: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
6: 11. hodina dopolední, posloucháte Rádio Blaník a za chvíli jedna pozvánka do elektrárny na prohlídku, jo? Tak tyhle ty prohlídky v létě stojí za to. A jak to vypadá v červenci, v Temelíně? Počkejte si, dozvíte se víc.
8: Rádio Blaník.
6: A jedeme dál. Hezky česky, jak je na Blaníku dobrým zvykem už 27. rokem. Tohle je Věra Špinarová, za malou chvíli Sagvan Tofy Dávej ber, anebo písnička O tobě i o mě. Tak to by se dalo říct O tobě, Blaníku, a o mě, já už jsem tady taky 27 let. To ten čas letí.

0: PH písnička Zpomal, posloucháte Rádio Blaník 11 minut po 11.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude.
0: Také letos jsou prázdniny, konají speciální prohlídky elektráren. Na co se můžeme těšit, té temelínské nám prozradí mluvčí Marek Sviták.
2: O prázdninové exkurze do provozu elektráren je každoročně obrovský zájem. Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské jaderné elektrárny vodou. Spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní Lipenské vodní elektrárny, tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
0: A tady je potřeba doplnit, že je potřeba skutečně dopředu se přihlásit a zarezervovat si to svoje místo. Všechno najdete na webu čes.cz. A my se vracíme k písničkám, k těm českým. Jasná věc, vždy jsme Blaník. Tohle je Sagan Tofy a písnička Dávej ber.
1: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
3: Blaník.
0: A pokračuje víkend se zpěvačkou Petrou Janou. Písničku Nevěrná hledejte v našem vysílání. Jak zazní, volejte k nám 800 109 109. Vyhrává třetí volající.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné pohodové nedělní dopoledne a koukám do kalendáře 28. června. No, kdybych se k tomu měl vyjádřit, tak dneska teploty až 40 stupňů. Tak nevím teda jako Lubomírové, jak to oslavíte. To tak někde, já nevím, ve sklípku možná schovaný před tím vedrem, abyste si mohli pěkně takhle přiťuknout nějakou tou lahvičkou dobrého vína třeba například. Nicméně já vám přeji samozřejmě všechno jen to nejlepší. A co se týče písniček, tak pokračujeme. Za chvíli možná výherní Petra Janů Nevěrna. Já neříkám, že tutově přijde, ale šance tady je. A určitě přijde Jarek Nohavica.
1: A kdyby se někdo s vás na anděla ptal, tak mám zvu na rtu, když při mě stál.
0: I tahle krásná česká písnička za chvíli tady u nás v našem vysílání. Tak pohodu, ať se vám dneska daří.
2: Víte, proč se Svíčková jmenuje Svíčková?
3: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po desáté
3: na Rádiu Blaník.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich megaslevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
5: Správa domů v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
9: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

Bartu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Blanika. Přišla další výherní písnička Petra Janu a Nevěrná za 2:45 a pojďme zvednout telefon.
1: Víkend s Petrou Janou
2: na Rádiu Blaník.
0: Martin, Lucie a jako třetí v pořadí Hana. Hanko, vítejte ve vysílání.
3: Zdravím vás, dobrý den.
0: Já vás taky a tleskáme. Nové CDčko Světla reflektoru je vaše, máte radost?
3: Mám obrovskou.
0: Co vy a Petra Janu, jakou písničku máte třeba vůbec nejradši?
3: Asi zrovna tuhletu.
0: Fakt? Tak jste na ní vyhrála, tak to se nedivím. No, je, něco na to může být. A je pravdou, že vlastně tahle ta písnička je vlastně i tou vaší výherní, tak asi to bude nějaká vaše šťastná.
3: Přesně tak.
0: Tak jo. Jano, teda, Hanko, mějte se moc krásně. Hana, Jana, mě už se to plete z toho vedra, jsou úplně. Užívejte víkendu a mějte se krásně. CDčko posíláme.
3: Díky.
0: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Víkend s Petrou Janou
1: na Rádiu Blaník.
0: A tady u nás za chvíli hezky česky, ale i slovensky. Miroslav Žbirka, Bělý kvet a za chvíli Michal David, Život je náš. Já vám přeji krásné pohodové dopoledne.
1: Pohodové české rádio.
0: A víkend právě s Petrou Janou pokračuje po 13. Mezi 12. a 13. to bude Česká desítka.

0: Hezkou neděli, krásné poledne, dobrou chuť k obědu, 3 v 1 vám přeji a za malou chvíli 10 v 1. 10 nejoblíbenějších písniček českého éteru a kolega Petr Slíva a s ním třeba Jelen.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: Taky Michal Hruza.
1: Vrát.

0: jsem nečekal.
1: Ale taky Tereza Mašková. I v České desíce si budeme hrát hezky česky, přeji krásné poledne.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Po zbytek odpoledne žádná změna, většinou jasná nebo polojasná obloha, to spíše na západě a k večeru. Teploty vysoké, 35 až 40 stupňů Celsia. Toliko počasí, dobré poledne.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Víkendové tipy. Rádio
4: Blaník. Přeji vám dobré poledne. První prázdninový víkend láká na zážitek třeba na nočním safari ve Dvoře Králové. Za soumraku nabízí zvířata doslova na dosah. Během jízdy safari busem Afrika Express můžete pozorovat žirafy, zebry, antilopy anebo nosorožce při západu slunce a vychutnávat si klid všude kolem. Do hospodářského dvora v Zákupech se vrátily kočáry. Mezi 13 exponáty ze sbírek Národního technického muzea jsou vozy městské, sportovní i venkovské. A jejich výstava probíhá v místech, kde se kočáry v minulosti skutečně parkovaly. Který je ten nejvzácnější? Ví kastelán Vladimír Tregl.
5: Je to ten kočár, ve kterém jezdil přímo císař Ferdinand Dobrotivý, díky kterému se ze Zákupského zámku stalo císařské letní sídlo. Nicméně on se v něm pohyboval po Praze. Tady Zákupy sloužily Habsburkům jenom pro letní pobyty a jezdili právě jenom v těch venkovských sportovních, které byly určeny právě na výlety, na projížďky pro okolí nebo třeba na nějaké lovecké výpravy.
4: Prohlídka zahrnuje i vstup do zámeckého parku a zahrady a víc najdete na webu zámku. Tolik víkendové tipy a hezkou neděli přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Vidíš to?

0: velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Česká desítka
10: na rádiu Blaník.
11: Vítejte v České desítce. Zdraví vás Petr Slíva. V případě páteční premiéry jsem zase v tak trošku schizofrenní situaci, protože v tuto chvíli mě můžete slyšet jak z rádia, tak na našem dalším letním koncertu, tentokrát v Domažlicích. Ano, v dnešní době už se člověk umí i rozdvojit. Nebojte, do Domažlic jsem poslal svůj hologram. Děkuji za to, že jste si pro tu následující hodinu jako kulisu vybrali právě Českou desítku na Blaníku, ve které vás jako tradičně čeká desítka nejhranějších českých písniček v rádiích v uplynulém týdnu. Někdo to musel zase spočítat a tím byla Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Takže děkuji. A nejdříve odpadlíci. Českou desítku tentokrát opouští písnička Plamen Kateřiny Marie Tiché, což je jeden z historických přeborníků v počtu týdnů v České desítce. Plamen vypadnul už několikrát a pokaždé se vrátil, takže se to může stát znovu. A druhým odpadlíkem je Vanilkové nebe dvojice Marcela Fidlersky. Ani pro Vanilkové nebe to není první vypadnutí a opět platí, že cesta zpět je otevřená. A pojďme na 10. místo. To tentokrát patří minulé osmičce, písničce Všude zdejší od skupiny Jelen. Ale to, že to minule byla osmička, teď desítka, to vůbec neznamená, že by to byla písnička, která se pohybuje na hraně mezi životem a smrtí v České desítce. Zaprvé na to má po 74 týdnech právo a za druhé má za sebou 16 vítězství v žebříčku. Takže teď pěkně na zaslouženém vejminku.
9: Česká desítka
10: na rádiu Blaník, místo 10.

0: Na rádiu Blaník.
1: Devátá nejhranější česká písnička v éteru v posledním týdnu. Tereza Mašková a hořkosladký Valčík z jejího loňského alba Nebudu sedět v koutě. To ne je v názvu alba v závorce. Protože Tereska rozhodně v koutě nesedí. Naopak se bude v létě pořádně otáčet. Protože když se dívám na ten výčet koncertů, které jí čekají, tak bude mít pěkně napilno. A mimo jiné se zastaví také na letních koncertech Rádia Blaník. Konkrétně 7. srpna v Chomutově, 14. srpna v Napajedlech a 28. srpna v Tišnově. Zatímco Marka Ztraceného čeká v srpnu jeho životní koncert na pražské Letné. Ale ještě předtím si musí v České desíce na Blaníku odspívat svou modlitbu za pátek, se kterou se tentokrát po 6 týdnech v žebříčku umístil na 8. místě. A i tentokrát si ten pátek vymodlil.
0: Česká desítka na rádiu.

0: Jasínská.
1: Na rádiu Blaník.
2: Xindl X a puberťák. My muži jsme často celoživotní puberťáci, tak to prostě je a hrdě se přiznávám, že se k ním řadím. Ale málo kdo z nás o tom napíše písničku. Ondra Ládek ji napsal a mnohému z nás tak složil vlastně něco jako osobní hymnu. Takže díky, Ondro. A protože se tak často cítí i hudební dramaturgové rádií, má puberťák Xindla X v playlistech takovou menší protekci. A tak si připočítal 41. týden v éteru a momentálně 7. místo. A než se posuneme k dalším místům, tak se podíváme do minulosti, protože je tady první Pohled zpátky.
0: Česká desítka, Pohled zpátky.
2: Zavede nás do roku 2002. Skupina Lucie v něm vydává album Dobrá kočka, která nemlsá. Album nazvané podle jednoho grafického listu Václava Holara. Jeho kočku skupina použila i na přebalu alba, ze kterého vypustila do éteru několik singlů a mezi nimi byla nejúspěšnější asi Daniela, která byla 13 týdnů nejhranější českou písničkou v éteru. A tady je
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: To byl návrat do roku 2002. Písnička Daniela od Lucie z alba Dobrá kočka, která nemlsá, byla touto dobou nejhranější českou písničkou v éteru a vydrželo jí to 13 týdnů. Za chvíli zase k těm, které byly nejhranějšími v uplynulém týdnu, protože posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
3: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
3: Romantika.
0: Sportáky.
3: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: DSR. Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
8: DSR, Czech Republic.
9: DSR. Na pláži u moře,
10: ve stínu Eiffelovky,
9: anebo na dovolené v Tatrách.
10: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
11: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Posloucháte poslední předprázdninovou českou desítku na Blaníku a v ní 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Teda, pokud jste zvolili nedělní reprízu, tak ta už je vlastně prázdninová, protože děti to letos zabalili už v pátek 26. A to je v pořádku. Konec konců o tom bude zpívat i skupina Opět a Radeček, že všechno je v pořádku. To je taky název jejich písničky, které se v české desítce daří už 13. týden. Pánové ze Šumperka zažívají své zlaté období, na které si vlastně museli spoustu let počkat. Dokonce uvažovali i o tom, jestli to rovnou nezabalí, protože, jak s vtipem dodávají, dlouho se na plakátech objevovali pod názvem A další. No a potom dorazili hity jako Bratři, Hory, I tak to za to stojí a všechno bylo jinak. Takže všechno je v pořádku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na Rádiu Blaník. A tohle byla jedna ze dvou novinek v aktuální české desítce. Poetika a jejich nová písnička Blízko, která se prvním týdnem vyhoupla mezi 10 nejhranějších českých písniček v éteru. Novinka vznikla během mezinárodního songwriting kempu, tak se říká kempům, ve kterých se píšou písničky, tenhle se konal ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy, mimo jiné i Ondra Brejčka z Poetiky a polský interpret a songwriter Dominik Dudek. A během kempu vznikla písnička s anglickým textem, protože angličtina byla společná pro všechny aktéry, a Ondra s Dominikem ji naspívali a nakonec se i domluvili, že vzniknou národní verze v češtině a v polštině. A tu českou jste právě slyšeli. Tak to byla Poetika a Blízko. A novinka nás čeká i na další příčce, čtvrté. Skupina Kryštof sice vyhlásila několikaletou koncertní pauzu, ale to neznamená, že netvoří. Opak je pravdou a důkazem je nová písnička Půlnoční hřích, která vznikla společně s influencerkou Dominikou Aladžijou, která si zahrála i ve videoklipu. Půlnoční hřích je singl o touze, která ne vždy musí být naplněna, o snech, které přicházejí těsně kolem půlnoci v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí, o skryté vášni a emocích, které zůstávají pod povrchem, vysvětluje Richard Krajčo. A Půlnoční hřích byl v uplynulém týdnu čtvrtou nejhranější českou písničkou v éteru.
1: Česká desítka na Rádiu Blaník. Místo čtvrté. Novinka.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Čtvrté místo české desítky je skupina Krištof a influencerka Dominika Aladžia a novinka v české desítce s názvem Půlnoční hřích. Písnička, podle které Krištof nazvou celé album, které by mělo být na začátku října tohoto roku. Takže kapela si sice dává koncertní pauzu, ale jinak funguje dál. A my se za chvíli pustíme do medailových míst. Ale předtím je tady ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: A ten nás zavede do roku 2009. Michal Hrůza v něm vydal své druhé solové album po odchodu od Reddy Kirken. To album se jmenovalo stejně jako písnička, kterou si pustíme, Na pořád. Natočil jej s nově sestavenou kapelou Hrůzy a povedlo se, protože to 11 týdnů byla nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

0: Druhý pohled zpátky v České desítce zavedl nás tentokrát do roku 2009, kdy éteru 11 týdnů královala tato písnička Michala Hrůzy. Jmenuje se Na pořád. A teď už zpátky do přítomnosti a ke stupínku vítězů. Tak kdo zaujal ty první tři pozice žebříčku nejhranějších českých písniček uplynulého týdne? Třetí příčku, stejně jako před týdnem, obsadila skupina UDG s písničkou Odlétáš, která tak po osmé potvrdila své kvality, protože přesně tolik týdnů je v žebříčku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo třetí.

0: I druhé místo české desítky zůstalo od minula nezměněno. Rozhodně se nedá mluvit o selhání, jak o něm teď ve stejnojmenné písničce zpívali Činasky. V české desítce se tato písnička nachází 9. týden. A jak je to s tím prvním místem? Tak to se dozvíme hned po rekapitulaci. Na 10. místě skupina Jelen a Všude zdejší. Devátou příčkou si připsala Tereza Mašková a její Hořkosladký valčík. Prosím tě Bože, ať už je pátek. 8. místo Marek Ztracený a Modlitba za pátek. Puberťák Syndla X si tentokrát vysloužil místo 7. Všechno je v pořádku, zpívá skupina Opět a Radeček na 6. příčce. Na 5. místě je tentokrát novinka. Novinka od Poetiky s názvem Blízko. A novinku byste našli i na místě 4. Postarala se o ní skupina Krištof, influencerka Dominika Alagia a jmenuje se Půlnoční hřích. 3. místo obhájili UDG s písničkou Odlétáš. A stříbrní jsou stejně jako před týdnem Činasky a Selhání.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na tu první příčku. Fanfárku. Má za sebou trojici životních koncertů, tleskali celý pražský Eden. Výprava, že by se za ní nemusel stydět ani Hollywood. A jeho si na pódium taky pozvala. A mnozí už tuší. Eva Farna, která před časem naspívala duet s Mirajem a 11 týdnů už vládne éteru a jmenuje se Vzpomeneš si?
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Vzpomeneš si? Název duetu Evy Farné a Mira je v dnešní české desíce na prvním místě. Už po 11. na prvním místě. A to je z dnešní české desítky vše, protože jsme si přehráli všech 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu i dva pohledy zpátky. Takže nezbývá, než poděkovat České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka vždy čerpá a bude i za týden. A já se na vás těším zase příští pátek v premiéře po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: A Jirka Frelich už přeje krásnou neděli, taková byla aktuální česká desítka tohoto týdne. No a po 13. pokáč, rodinný tip.
3: Jsem rodinný tip, mám to rád, neruš mě dogrilovat, někdo píše statusy.
2: Taky Václav Neckář je Ráno ano.
3: Mám

0: doufám, že se z vás taky stane optimista, když řeknu, že vám dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. I navzdory počasí, ano, teploty nám rostou po celé zemi. 37 stupňů hlásí řada míst v Ústeckém kraji, třeba obec Žitenice 37,7, podobně také jižní Morava, Brno okolí okolo 36 nebo 37, jako třeba Holasice 37,5 stupně Celsia. No a pak koukám Vejprnice na Plzeňsku skoro 38 stupňů. Odpoledne budou padat teplotní rekordy, říká meteoroložka Marie Odstrčilová. Včerejší rekord z Ústeckého kraje ze stanice Doksany 40 stupňů a 9 desetin je hned dnes v ohrožení.
2: Na mnoha místech, podobně jako včera, budou překračovány teplotní rekordy a pravděpodobně i ten nejvyšší, ten absolutní rekord, který už ze včerejška má novou hodnotu, zatím předběžnou 40,9 desetin stupně Celsia, tak dnes by na některých místech mohlo být ještě více. Uvidíme, budeme to sledovat. V západní polovině Čech se ale bude tvořit později odpoledne a večerku povitá oblačnost a výjimečně se tu mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější.
0: Na západě začne přibývat oblačnost, zítřek mezi 28 až 39 stupni, záleží na tom, kde se budete nacházet. Noční teploty klesnou na

0: Ale co jedli, jak se vzdělávali nebo bavili, muzeum zavírá v 5 hodin. Zámek Nela Hozeves na Mělnicku vstoupil do letní sezóny s novým prohlídkovým okruhem Tajemství sklepa a půdy a jako bonus i dobrodružnou hrou pro děti, během které vyfasují čelovky a pomáhají najít ztracenou truhlici zámeckého pána. Na trase čekají úkoly zaměřené na logiku a kreativitu. Bojovka po stopách ztraceného pokladu startuje v 2:30. A na závěr vás pozvu za kulturou rovnou pod hvězdy. Rádio Blaník je totiž partnerem akce Kultura pod hvězdami, která dnes zavítala na zámek do Veltrus, kde od 6 hodin uvádí pohádku Lotrando a Zubejda. Jinak muzikálový příběh melodii Jaroslava Uhlíře a Zdenka Svěráka. Areál zámku se otevírá od 5. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
1: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
3: 13. hodina, tropický víkend v plném proudu. Doufám, že vás osvěží písničky, které jsme si přichystali. Tady je Olga Lounová a za chvíli Pokáč. A stále čekáme na Petru Janu. Držím palce, pokud s námi hrajete o její zbrusu nové CDčko.

0: typ.
1: Rodinný typ a písnička od Pokáče teď na Blaníku.
0: Víkend s Petrou Janů
2: na rádiu Blaník.
1: A vy víte, že probíhá víkend s Petrou Janů, taky nám voláte na 800 109 109, koukám, že i teď, ale to je brzy. Zavolejte ve správný okamžik, kdy zazní další písnička Petry Janů a bude to písnička Říkej mi. To je ta správná, na kterou čekáme. Jakmile zazní, tak třetí na telefonu 800 109 109 získává z brusu nové CDčko Petry Janů. A Petra Janů nám tady na Blaníku taky prozradila, jak vznikla písnička Říkej mi.
3: Říkej mi. No, co bych řekla k Říkej mi? Třeba jsem zaslechla, a není to tak dávno, že jí původně naspívala Anna Rustikáno, což teda opravdu není pravda, protože nejdřív jsem to naspívala já. Karel to pro mě složil, Svoboda. A potom teprve to zaspívala Anna Rustikáno, abyste věděli.
1: Ano, je to takový vlastně výjimečný případ, kdy zahraniční zpěvačka zaspívala tu písničku po českém vzoru. Tedy tady to je originál. No a 800 109 109, notoricky známé číslo, jakmile písnička zazní, volejte.
2: Já jen nerozplétám, můžeš. Víkend s Petrou Janů
0: na rádiu Blaník.
1: Za 3 minuty už bude 1:45. Hezké odpoledne, tady je Václav Neckář a písnička Je ráno, ano.

0: Slovenská skupina No Name a písnička Prvá teď na Blaníku. Jen tak mimochodem, koukal jsem, Dubaj 38 stupňů, Káhira 38, Plzeň 39. Tak vidíte, nemáme co závidět těmto městům, snad jenom úplně jiné klima a možná, že dojedou k moři. To mi ne, je to daleko. Každopádně ale ty teploty jsou v tuto chvíli v Plzni a v Praze, kde už taky třeba na Smíchově je 39 stupňů, celkem srovnatelné, postupně ale přijdou bouřky. Dneska spíše sporadicky, horší bouřky nás čekají zítra, říká meteoroložka Marie Odstrčilová, a přijdou od západu.
1: Zpočátku budou jen v západní polovině Čech, ale během odpoledne se mohou vytvářet ve většině regionů v naší republice a navíc očekáváme, že ty bouřky mohou být i velmi silné, to znamená provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. My to budeme ještě upřesňovat a pravděpodobně během dnešního dne se bude i před bouřkami varovat.
0: No a postupně se bude ochlazovat, v úterý sice někde ještě místy 32 stupňů Celsia, ve středu už maximálně 26, no ale ve čtvrtek zase možná pomalu ty teploty půjdou nahoru, ale jak říkala meteoroložka, teprve se to bude upřesňovat, nicméně dnes velmi pravděpodobně zase budou padat teplotní rekordy. Na Blaníku za chvíli Tereza Kendlová.
2: Pojďme se vzít a zbavme se plánu.
0: A taky Bonnie M. A přejeme krásnou tropickou neděli s Blaníkem.
3: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
7: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093.
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. Rajpodlemberkem.cz.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
13: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
14: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
15: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
16: Na co?
15: Na naši fotovoltaiku.
16: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
15: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
16: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
15: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
16: A kdo se o to postará?
15: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
16: Tak to máme jasno.
17: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
18: chlapi, proč ten bagr nemaká?
19: Asi bouchla hadice.
18: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
19: Co?
18: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
19: Chlapi, jedem do Hostru!

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: to je písnička, kterou jste poznali velmi dobře. Telefon se u nás na Blaníku okamžitě rozblikal.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na rádiu Blaník.
0: A kdo pak byl první na 800 109 109?
3: Jsem první, Michal, ahoj.
0: A, Michale, první. Ano, ještě kousek to chtělo.
3: Přeji krásný teplý den.
0: Taky. Michale, kam zdravíme?
3: Zdravíme do Jinolic, Český ráj.
0: Český ráj, tak zdravíme moc. Užijte si neděli, i když tropickou, a mějte se krásně. Držím palce, zkoušejte.
3: Mějte se hezky, naschanou.
0: Rádio Blaník, kdo pak je druhý? Dobrý den.
4: Dobrý den, Jana.
0: Janíčko, druhá. V naší hře vyhrává totiž třetí na telefonu 800 109 109. Právě teď já už ho vidím a zdravím Rádio Blaník. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Tady Láďa.
0: Láďo, já vám moc a moc tleskám. Vy jste ten třetí na našem telefonu 800 109 109. Moc gratuluji. Víte, co vyhráváte?
5: Vím.
0: No víte. A řeknete mi to? CDčko, už tam máte nápovědu. Ano, CDčko Petry Janů. Kdo pak vám napovídá?
5: Zapovídá manželka.
0: Manželka, tak Láďo. Kam vás zdravíme, do jakého města?
5: Do Brna.
0: Do Brna, zdravíme krásné Brno, které teď má asi 38 stupňů, že?
5: No, je to výhodné. Nevím.
0: Myslím, že máte 38.
5: Já jsem uvařené.
0: Vy jste u bazénu, no to je nejlepší. A ještě vyhráváte CDčko. Tak moc a moc gratuluji. Užijte si tedy tropickou neděli u bazénu s Blaníkem. Děláte dobře. Pošleme vám ještě CDčko Petry Janů. A mějte se krásně.
5: Děkujeme.
0: Díky, zdravíme i manželku. No a na Blaníku dál chytáme písničky Petry Janů. Ta další výherní zní takto. A jakmile uslyšíte, tak platí úplně stejné pravidlo. Třetí na naší lince 800 109 109 vyhrává z Brusu nové CDčko Petry Janů Světla reflektorů.
2: Víkend s Petrou Janů
1: na rádiu Blaník.
0: A teď už Ilona Čáková a písnička Tornero. Přejeme krásnou neděli, která je opravdu tropická. Asi nám dnes spadnou teplotní rekordy, necháme se překvapit, ale je to velmi pravděpodobné, že ten včerejší rekord z Ústeckého kraje 40 stupňů a 9 desetin padne hned dnes. Je to určitě nejteplejší víkend v historii měření. Tak to užijte třeba někde u bazénu, ale hlavně s Blaníkem. Hrajeme hezky česky.

0: Queen a písnička We Are the Champions a po 14. třeba Ladislav Štajdl a písnička Mží ti do vlasů. Taky Iveta Bartošová, Petr Sepešik, Knoflíky lásky. Vohnout a Svaz českých bohémů. Dál budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Blaník za volantem.
0: Na dálnicích se zatím jezdí bez kolon, pozor, ale na dálnici D1 na vyšetřování dopravní nehody, jak říká Ivona z ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní nehoda motorky a autobusu se vyšetřuje na dálnici D1 na 17. kilometru ve směru na Brno, projíždějte s opatrností. Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D35 na 242,5 kilometru ve směru na Olomouc. Vozidlo zasahuje do pravého jízdního pruhu.
0: Pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám v severních Čechách klesnou ke 20 stupňům. Pondělní obloha bude polojasná až oblačná, ojediněle bude pršet, objeví se i bouřky. Četnější v Krušných horách a také na severu. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a k večeru se mohou přehánky stupňovat. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
1: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je e-dálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. e-dálnice.gov.cz.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
7: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
7: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Taky nechcete končit léto větou?
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
18: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky. CZ.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: I dnes budou padat teplotní rekordy. U vody je potřeba dodržovat základní pravidla. Judista Krpálek veze bronz Grand Prix v Číně. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Na většině území České republiky budou dnes odpolední teploty pokračovat ke 37 stupňům. V Dolním Polabí a po Ohří dosáhnou až 41. Potvrzuje to i meteoroložka Marie Odstrčilová.
20: Na mnoha místech, podobně jako včera, budou překračovány teplotní rekordy a pravděpodobně i ten nejvyšší, ten absolutní rekord, který už ze včerejška má novou hodnotu, zatím předběžnou 40,9 stupně Celsia, tak dnes by na některých místech mohlo být ještě více.
6: V západní polovině Čech se k večeru bude tvořit oblačnost a ojedinělé mohou přijít také bouřky. Vysoké letní teploty lákají lidi k vodě, právě tam ale každoročně dochází k řadě vážných nehod a úrazů. Mnohým z nich jde ale předejít dodržováním základních bezpečnostních pravidel, upozorňuje mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
21: Nepodceňujte vlastní plavecké schopnosti. Nekoupejte se za snížené viditelnosti nebo v noci. Neskákejte do neznámé vody a nekonzumujte alkohol před koupáním nebo vodními sporty. Samozřejmostí by mělo být, že děti by vždy měly zůstat pod dohledem dospělé osoby.
6: Kromě toho musí být dítě také vybavené vhodnými plaveckými pomůckami. Energetické nápoje zažívají obrovský boom a v Česku už tvoří 4% trhu s nealkem. Jejich prodeje neustále rostou, přičemž největšími spotřebiteli zůstávají hlavně mladí lidé. Odborníci přitom varují před vysokým obsahem cukru a kofeinu, který může škodit zdraví. Lékaři proto stále hlasitěji volají po regulaci a omezení prodeje dětem.

Tak doufám, že to zvládnete. Teď nám došel taky z Olomoucka, z obce Mrsklesy, obrázek, že na jejich digitálním teploměru, který mají ve stínu, je 43,5 stupně. Zdravíme posluchače Jirku a taky vás, tak snad trávíte dnešní tropickou neděli u vody a pokud posloucháte i Blaník, jsme za to velmi rádi. Pojďme si hrát hezky česky.

0: Hrajeme vám hezky česky. Rádio
1: Blaník. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Vohnout a Svaz českých bohémů teď na Blaníku. Hezkou neděli vám přejeme, prázdniny sotva začaly, ale představte si, že v Mikulově už přemýšlejí na tom, co bude po prázdninách, protože prázdniny, jak je známo, utečou jako voda a pak přijde v Mikulově slavné pálavské vinobraní, na které se už naplno připravují. Jaký program bude letos, to nám prozradí mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: Pálavské vinobraní se odehraje druhý víkend v září, no ale teď až do úterka jsou vstupenky za levnější cenu a pak podraží. Takže takový blanický tip, ale opravdu je začátek prázdnin. A tady už je Ladislav Štajdl, písnička, kterou si složil sám, co se hudby týká, text Zdeněk Borobec a zpívá taky Ladislav Štajdl. Na Blaníku, hezky česky.

0: Pavla Habera, písnička Boli jsme raz milovaní. Další fotky nám posíláte z Friedlandu. V Čechách rodina Nováková poslala fotku. 42,5 stupně mají ve stínu na teploměru. Klidně dál pište obrázky třeba na studio@radioblanik.cz, SMSky na 603 118 118. My vám zatím dál budeme hrát hezky česky, třeba Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho. A hit, co je proslavil, Knoflíky lásky. A teď se podíváme taky na fotbalový šampionát s Kristýnou Ševčíkovou.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké odpoledne, jak už od nás víte, česká fotbalová reprezentace se vrátila do Prahy po neúspěšném šampionátu v tíživé atmosféře. Kapitán Ladislav Krejčí otevřeně kritizoval dlouhodobé fungování národního týmu, byť doufá v budoucí zlepšení. Zatímco předseda svazu David Trunda turnaj označil za selhání, generální manažer Pavel Nedvěd situaci nedramatizuje. Odmítá slova o ostudě a společně s Trundou potvrdil, že pozice hlavního trenéra Miroslava Koupka zůstává pevná. Šampionát ale běží dál a jeho vyřazovací fáze dnes ve 21 hodin zahájí historický duel mezi Kanadou a Jihoafrickou republikou. Ta shodně slaví svůj vůbec první postup ze základní skupiny. Kanada navíc zápasem na americké půdě zapíše unikátní rekord. Stane se totiž prvním spolupořadatelem v dějinách šampionátu, který odehraje utkání mimo své území. Pozornost poutá také argentinský útočník Lionel Messi, kterého po výhře 3-1 nad Jordánskem ocenil jeho trenér Lionel Scaloni. 39-letý Messi skóroval i jako střídající hráč. Trefil se v rekordní sedmém zápase na mistrovství světa v řadě a se 6 góly na turnaji a celkově 19 brankami suverénně vládne historickým i současným střeleckým statistikám. Tolik z fotbalového servisu, další uslyšíte zase zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Dorméem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dorméo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dorméo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
5: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
6: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
14: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Bezva kolegové.
9: Bezva šéf.
8: Bezva práce.
9: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
8: Jednoduše, rychle a přehledně.
9: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
8: Bezva práce.

Skupina Katapult a písnička Hlupák váha teď na Blaníku. Krásnou tropickou neděli přejeme všem. Možná nás dnes na několika místech čeká i super tropická noc. To je noc, kdy teploměr v noci neklesne pod 25 stupňů Celsia. Ale část Česka zachrání v uvozovkách bouřky, protože se ochladí. Hlavně od západu. Podrobnosti chystáme do zpráv. Dokonce nás čekají mnohem silnější bouřky zítra, ale v celou vám prozradíme víc. Teď vám prozradím jednu takovou, dá se říci, perličku. Petr Lexa ze skupiny Slza se pořádně postaral o nadšení svých faninek na svém Instagramu, když napsal, že se na první pohled zamiloval. Ovšem, nebylo to tak jednoduché. Dívku nekontaktoval, čehož prý lituje, a rád by ji našel. Jak se ukázalo, šlo o velmi šikovné promo k novému singlu, které se jmenuje Holka z plakátu. Je to nová písnička a videoklip natočený v ulicích Plzně. Diváci mohou sledovat, jak Petr Lexa svoji vysněnou dívku hledá. No a písnička, která k tomu vznikla, tak ta je tady teď na Blaníku, je to letošní novinka. Kdybyste chtěli Petra Lexu, milé dámy, oslovit, tak můžete. A to už brzy, protože v Pelhřimově s námi bude na letním koncertě Rádia Blaník. Bude to 10.7. No a potom za dva týdny, 24.7. v Mariánských lázních na Kolonádě, kde bude další z letních koncertů Rádia Blaník, na které se vstupné neplatí, takže si můžete užít Petra Lexu naživo a věřím, že nám zaspívá právě i tuto novinku Holka z plakátu.

0: Sunrise Avenue a písnička Hollywood Hills. Když vám řeknu informaci, že je to kapela z Finska, tak věřím, že vás to schladilo právě teď aspoň o 2 stupně. Trávíte tropické odpoledne s Blaníkem, jsme za to rádi. Po 15. hodině Petr Kolář a ještě, že tě lásko mám. Taky Lucie Bílá, jsem to já.
1: Jsem tu je víla, jsem bílá a ráda si tě hlídá.
0: Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh.
1: Když vidím náš příběh, jsme stran.
0: Je to náš blanický příběh, kdy vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
3: Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. V noci očekávejme v severních Čechách skoro jasno až polojasno. Může také pršet, to se zítra moc nezmění, obloha zůstane polojasná až oblačná, ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Četnější budou v Krušných horách a na severu. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a večera, kdy se přehánky nebo bouřky vyskytnou postupně už na většině území. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
3: Na Semilsku v Turnově v Palackého ulici spadl cyklista z kola. Zasahují tam záchranáři, tak počítejte s omezením. Na trase z Teplice na Děčín u odbočky na Varvažov probíhá výstavba okružní křižovatky. Silnice je pro nákladní auta neprůjezdná, zvolte tedy určitě jinou trasu. V Ústí nad Labem v přístavní ulici u zastávky přístav probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením provozu. A na Jablonecku v Lučanech nad Nisou na místní silnici probíhají stavební práce taktéž. Tady je místo neprůjezdné. Ne. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Kristínou.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
3: Delegaci na summit NATO povede premiér, řekl Macinka. O prázdninách vyjede více vlaků. V Praze a ve středních Čechách je smog.
1: Blaník.
7: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Vedoucím české delegace na summitu NATO v Ankaře bude premiér Andrej Babiš. V televizi CNN Prima News to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka. Babiš se zúčastní obou částí summitu. Ústavní soud sice nařídil vládě akreditovat prezidenta Petra Pavla. Podle Macinky ale nezrušil vládní usnesení o složení delegace. České dráhy již tradičně posilují na prázdniny vlaky. Více vozů pojede z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Vlaky sice nabídnou místo navíc, přesto je lepší včasná rezervace, jak potvrzuje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
11: Sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu.
7: Dopravci neočekávají výrazné špičky jako v jiných letech. Důvodem je hlavně posunutí začátku prázdnin. Meteorologové vyhlásili dnes v Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Důvodem je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli při pobytu venku vyhnout zvýšené fyzické zátěži. To platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Výstraha platí i pro Ústecký kraj. Pohádková zahrada v Pardubicích přijímá stále více ptáků vyčerpaných vedrem. Nejčastěji jde o dehydratované holuby, ale i jiné druhy.

Taky Plzeňský kraj, tak uvidíme, co na to meteorologové. Dnešní otázku, co vám tento týden udělalo radost, malinko pozměníme. Jak zvládáte dnešní tropický den, kdy zase asi padne historický teplotní rekord? Teď ale Petr Kovář a písnička Ještě, že tě lásko mám, a za chvíli Lucie Bílá. Pojďme si hrát hezky česky.

0: Lucka Bílá, písnička Jsem to já, teď na Blaníku při neděli. Ano, je opravdu takové vedro, že... No a tři tečky, schválně, kdo by doplní, jak pokračuje tato věta. 603 118 118 je takové vedro, že... Jsem na vás zvědavý. Nicméně na telefonu Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Otázka je jednoduchá. Včera padl nový absolutní rekord. 40 stupňů a 9 desetin na stanici v Doksanech. Dobřichovice zatím drželi rekord 40,4 desetiny z roku 2012. Včerejškem to padlo a otázka zní, zda už teď se dá potvrdit, že dnešek už překonal včerejšek, zda padl zase teplotní rekord. Ten včerejší.
1: To můžeme potvrdit, právě stanice Doksany naměřila 41,1 desetina stupně Celsia, takže rekord včerejší byl překonán o 3 desetiny stupně Celsia.
0: A takže včerejší rekord překonán, to je pro mě nová informace, ale chci se zeptat, je tady šance, že to bude ještě víc než těch zmiňovaných 41,1?
1: Určitě ještě přijde vyšší teplota, většinou tak do půl páté až páté hodiny to ještě má stoupavou tendenci.
0: Tak my se ještě ozveme, děkuji, Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu, který právě teď potvrdil, že padl už ten včerejší absolutní teplotní rekord. Zatím se mějte krásně, naslyšenou.
1: Mějte se, na své. Radio
0: Blaník. Tak na Blaníku skupina Buty a písnička Tata.

0: Skupina Kryštof a písnička Nesmím zapomenout. Já myslím, že na dnešek jen tak nezapomeneme. Padají teplotní rekordy a ten včerejší už byl pokořený, jak jsme slyšeli před pár minutami od meteorologa. No co se týká dokončení věty, já jsem vás vyzval, ať mi odpovídáte na to, že je dnes takové vedro, že... A ty vtipné SMSky tady pro vás mám. Že když vyhodím do vzduchu chleba, vrátí se mi topinky, děkujeme, napsal Honza. Lucka píše, je takové vedro, že jsem viděla strom, jak si nese vlastního psa do stínu. No, taky pěkné. Je takové vedro, že jsem musel vyměnit vodu v akváriu za ledovou tříšť, píše Lukáš. Tak krásné odpovědi mi přišly. Mary, ta napsala, ať padají klidně teplotní rekordy, mám radost, že nepadám já. Mary, zdravíme moc a víte, co udělá Blaník? My vás ještě navíc pošleme brzy za sluníčkem.
1: Jsou tady prázdniny.
2: A vy si zasloužíte pořádnou odměnu.
1: Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do Egypta.
2: A když už dovolená,
1: tak s plnou parádou.
2: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem. Už od pondělí
2: na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: No a jen tak jako zmínka o Egyptu. Hurghada aktuálně hlásí 33 stupňů Celsia. U nás je prostě tepleji, takže máme větší teplo než v Egyptě. Tereza Mašková, Marek Lambora a písnička Náš příběh. Za chvíli, za pár minut na Blaníku a mě zajímá ten váš příběh. Pište SMSky na 603 118 118. Dnes ne o tom, co vás potěšilo tento týden. My to malinko změníme. Patrně padne teplotní rekord ještě větší, než zahlásil meteorolog, přes 41 stupňů a jednu desetinu. A tak se vás ptám, jak zvládáte vedro. Kolik měříte právě u vás, tam, kde se nacházíte a co vlastně dneska děláte. Tak za chvíli, za pár minut. 603 118 118. SMS zprávy posílejte sem, obrázky klidně e-mailem na studio@radioblanik.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
5: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsemosel.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
9: Asi bouchla hadice.
8: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
9: Co?
8: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
9: Chlapi, jedem do Hostru!
10: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
11: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
12: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky. DSR.
3: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR. Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
4: DSR. Czech Republic.

0: Na Blaníku písnička z Rockyho právě teď. A teď jsem si tady něco kliknul, tak se omlouvám ještě jednou, to tam dám a je to správně. Tak těch SMSek je tady opravdu hrozně moc a otázka zněla, co děláte v těchto vedrech, tak tady je jedna z SMSek, která dorazila mezi prvními. Janča píše, že je ve společnosti Rádia Blaník, má dostatek neslazených tekutin, klimatizovanou místnost a absolutní pohoda. Akorát nedělá dnes běžné denní činnosti, které v těchto dnech prostě musí počkat a je zvědavá, kdy to dožene. Jančo, odpovím, na podzim, ideální čas. No a pak je tady SMSka od Miluše. Dnes v místnosti 41 stupňů, ale protože vařím, tak i 50. Kolik je u vás, páni a dámy, píše tady Miluše. Tak Miluši hned odpovím, napsal taky Marek z Vimperku, teploměr v autobusu ukazuje 40 stupňů a jednu desetinu, teď jenom nevím, jestli venku nebo vevnitř. Tak doufám, že venku. No a pak je SMSka od Martiny. V Plzni 41 stupňů, je to síla. Díky tomu, že může být na zahradě u bazénu a nic nedělat, tak si Martina užívá. Pak je tady 38 stupňů, což sice není aktuální rekord, ale v bazéně 34 nedá se snad ani ochladit. Další SMSka, která dorazila z obce Mělice u Přelouče, 44 stupňů ukazuje venkovní teploměr a voda 29 stupňů na písáku, takže na koupališti. Jana ta nám píše, že jede za svými příbuznými na Slovensku a teď teprve oceňuje tu klimatizaci v autě při cestě na Slovensko. Zdravíme. Taky 39 stupňů hlásíte z Vítonic u Znojma. Krásné tropické léto, které si užívá ten, kdo napsal, bez podpisu, škoda. Ledové kafe, voda s mátou, bazén, to je skvělá dnešní volba. Krásná SMSka taky od Haničky, která vyřešila horko ve sklepě, dělá si v pohodě keramiku. Všechny zdraví a poslouchá u toho Blaník. Děkujeme moc. Plzeň, Kozolupy, 38,5 stupňů Celzia, sedí v pergole, chladí se vínkem z Moravy. A pak Lidka a Vláďa z Domažlic napsali, ano, krásné léto, teplotní rekord. V Domažlicích 40, to tu ještě nebylo, jsme na zahradě, přežít se dá jenom v bazénu a s kloboukem na hlavě a při poslechu Blaníku je to paráda. 800 109 109, jsem zvědavý, čím mě překvapíte na našem telefonu, klidně zavolejte, jak zvládáte vedro, kolik máte právě u vás. Dočtu ještě některé SMSky, chodí jedna za druhou. Chtěla jsem pracovat, ale nedělám nic, přišlo v SMSce, dýchám, luštím, dolila jsem ptáčkům a tak dále a poslouchám Rádio Blaník. Od úterý budeme zase remcat, že je zima a prší, je to možné docela. A pak tady je SMSka Marcela a Petr. Ze Pcher u Kladna napsali, že s manželem sedí v obydlené garáži, mají 28 stupňů, pijí kávičku a pivko a to má 8 stupňů Celzia, je to paráda a teď se půjdou schladit do bazénu. Uvidím, kdo mě překvapí, 800 109 109, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, Soňa Krkonoše, Horní Maršov.
0: Krkonoše, ano, jak máte v Krkonoších, lépe asi.
1: No, moc lépe nemáme, 34 stupňů venku.
0: 34 stupňů. A tam se u vás v zimě lyžuje, že? A docela pěkně.
1: Jo, určitě.
0: Já jsem tam jako dítě lyžovával, si pamatuju. A tam vždycky byly ty echt zimy, teda spousta sněhu. A teď 34.
1: No, no právě. Lituju moji kočičku, maminku, porodila mi koťátka. Yeah. Tak chudák jako... Tak se jenom válí.
0: Tady teďka dorazila SMSka, já to musím přečíst, jo. Náš pes dnes chtěl, dohonit zajíce a nějak postupně oba pak šli krokem. Jak zajíc, tak pes, píše Libor. To mě dostalo, Petřvalt. Tak no. Asi takové je vedro, no.
1: Tak. No, je to hrozný, jako tady nahoře, jako je to šílený.
0: Na Krkonoše určitě. Držím palce, abyste to zvládla i vy. Mějte se moc krásně, díky za to, že posloucháte i v Krkonoší
1: Blaník. A pozdravujte celý Blaníček, jako já ho poslouchám furt.
0: Děkujeme. Máte ráda Terezu Maškovou?
1: Mám.
0: Máte, tak já vám ji pošlu teď, ano?
1: Děkuju pěkně.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Bruno Mars teď na Blaníku a po 16. Hanna Zagorová. A to by nebylo fér, taky Reddy Kirken 1 plus 1. Někde si najdu malej bed a tam si budu jen tak žít. Helena Vondráčková vzhůru k výškám. I po 16. hodině vám dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra v severních Čechách vystoupají k 31 stupňům. Zejména na Litoměřicku a Roudnicku může být až 33. Obloha bude polojasná až oblačná, ojedinile se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Četnější budou v Krušných horách a na severu. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a večera, kdy se přehánky nebo bouřky vyskytnou postupně už na většině území a místy mohou být i velmi silné. Toliko počasí a za chvíli už dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: Na Litoměřicku za Roudnicí nad Labem směrem do Račic máme dopravní nehodu osobního auta. Na místě jsou policisté a projíždí se Kyvadlově. Na B8 na 42. kilometru ve směru do Ústí nad Labem stojí porouchané osobní auto, tak dejte velký pozor. Na trase z Teplice na Děčín u odbočky na Varvažov probíhá výstavba okružní křižovatky. Silnice je pro nákladní auta neprůjezdná, zvolte tedy jinou trasu. A v Liberci v Husově ulici u křižovatky s ulicí v Úvoze počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
9: V Česku padl historický teplotní rekord. Potápěči objevili v přehradě na Plzeňsku tělo mladíka. Elektronické dálniční známky koupíme bezpečněji. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo dnes překonáno. Meteorologové už před 3 hodinou naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně Celsia. Je to současně první 41-stupňová teplota v oficiální síti českých měřících stanic. Podle meteorologů ale naměřená hodnota není konečná, teploty budou dál stoupat. Policejní potápěči našli dnes dopoledne v přehradě Hracholusky zaplzní tělo utopeného mladíka. Bylo mu 17 let. Utonul v sobotu kolem 17. hodiny, kdy jeho zmizení nahlásili svědci. Na místo letěl také vrtulník. Případ nyní prověřují kriminalisté. Nákup elektronické dálniční známky bude bezpečnější. Státní e-shop totiž přešel na doménu edálnice.gov.cz. Změna je součástí sjednocování digitálních služeb veřejné správy a řidičům pomůže odlišit oficiální web od předprodejců. Pokračuje z Centra dopravních informačních systémů Radka Nastoupilová.
10: Při nákupu dálniční známky proto doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky.
9: Elektronickou dálniční známku lze zakoupit až 30 dní před začátkem její platnosti. Německo se potýká s kritickým nedostatkem vojáků a nedaří se mu plnit náborové plány. Spolková armáda proto uvažuje o tom, že po letech opět zavede povinnou službu. Nové modely počítají buď s plošnými odvody nebo s povinným dotazníkem pro 18-leté. Tolik zprávy a slovo má zase Jirka.
0: A já děkuji. Hezkou neděli přeji.
1: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: Já doufám, že vás potěší třeba i v této hodině písnička Petry Janu, která někomu přinese z brusu nové CDčko od Petry. Nechte se překvapit, teď ale Hana Zagorová, hrajeme si dál hezky česky. Rádio Blaník. Za minutu už bude 16. hodina, máme neděli 28. června. No a hezky česky, protože jinak by to nebylo fér.

0: Andrea Bocelli a Sarah Brightman právě teď. Time to say goodbye. Dozněla písnička na Blaníku, velmi slavná. No a mimochodem jedna velmi slavná hláška zazní zítra ráno po 9. v tajemném roce. Já si to nemohu odpustit, musel jsem si ji vypůjčit. Je úžasná ta ukázka.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Tak zítra budeme hádat v tajemném roce, v kterém konkrétním roce to bylo, kdy do kin šel tento film, skvělá komedie. Víc napovídat nebudu a pojďme si zase hrát. Tady je Pavel Didovič a Bláznova ukolébavka.

0: Marley a písnička Svařák. Já si myslím, že Svařák teď nepotřebujeme. Naopak sáhneme ke komedii Století S tebou mě baví svět a vybereme si z ní písničku Vzhůru k výškám. Třeba vás trošku schladí vzpomínka na tento krásný film, nádhernou komedii Marie Poledňákové, kde byli na horách a tam se stala spousta zajímavých věcí. Pamatujete na ten lopuch?
1: Moc se s tím loudáš, přidláč.
2: Už to je.
1: Dobře, jak tě utřel?
2: Maminka mě utřela lopuchem. Byla tam beruška.
1: To je smůla. Lopuch tu není.
0: Tak já doufám, že vám udělala radost tato filmová ukázka z typické zimy na horách, kde bylo spousta sněhu. Ale co víc, na Blaníku vás čeká určitě i sluníčkové léto.
3: Jsme Blaník.
4: A vezeme vám sluníčko.
3: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Možná na tom vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Ale bude toho víc.
3: Sluníčkové léto
4: s Blaníkem a Centropolem.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
9: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
10: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
11: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
12: Asi bouchla hadice.
11: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
12: Co?
11: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
12: Chlapi, jedem do Hostru!
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
16: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
17: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
3: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
3: Romantika.
0: Sportáky.
3: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
6: Firma na zážitky.cz

0: Petra Janů a písnička a pak, že je to hřích.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na Rádiu Blaník.
0: Víte to, víte, čekáme právě na písničku Petry Janů. No a já jsem si krásně popovídal s Janou, která je z Turnova. Říkali jsme o tom, že tam je v Turnově taky pořádné vedro. V Teplicích 40 stupňů, mi říkala Lucka, ale byla to první a druhá volající na telefonu 800 109 109. Klíčové je, kdo bude třetí právě teď. No a já už vidím číslo a zeptám se, kdo pak je tam? Rádio Blaník?
3: No, tady je Zdenek, dobrý den.
0: Zdenku, potlesk! Dvě dámy před vámi a vy jste ten třetí na telefonu 800 109 109. Zdenku, odkud?
3: Z Prostějova.
0: Tak teď už můžu říci, že získáváte CDčko Petry Janů Světla reflektorů. Máte rád Petru Janů?
3: No, určitě, samozřejmě, určitě. Že ji mám rád.
0: Jinak byste nevolal. Jak je v Prostějově teď?
3: No, vedro, že se nedá vylíst.
0: Kolik máte? Taky 40 a víc, nebo ještě ne?
3: 40.
0: Tak no. Ať to zvládnete, doufám, že to CDčko je příjemné osvěžení víkendu. Užívejte si i v Prostějově krásné české písničky a speciálně ty od Petry Janů. Moc a moc vás zdravíme do krásného Prostějova. Mějte se krásně a přežijte vedra.
3: Tak jo, děkuji moc krát.
2: Já jen rozplétám, můžeš. Víkend s Petrou Janů
1: na Rádiu Blaník.
0: CDčko z Brusnové od Petry Janů Světla reflektorů má nového majitele, je z Prostějova a ještě nám tady jedno zbylo a taky jedna písnička, na kterou budeme čekat. Prozradím, že je to písnička S Bohem všem láskám dej.
2: S Bohem všem láskám dej.
0: A Martin Ledinský, který přijde úderem 17. hodiny, tak pro vás bude mít výhru. Akorát vám neřeknu, kdy to bude. No, to je naše hra.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

A ještě taky prozradím, že jsem zavolal na Český hydrometeorologický ústav. Teploměr zase vystoupal výš a zase to jsou Doksany 41 stupňů a 7 desetin. Otázka je, zda je to konečné číslo, každopádně čekají prý tak do 5. 6. hodiny. Uvidíme 41,7. Bon Jovi a za chvíli Helena Vondráčková. Mějte krásnou neděli, za chvíli Martin.

0: Na Blaníku dohrávají Rikie Povery. Za 6 minut je tady 17. hodina a teď už vás zdraví a pěknou neděli přeje Martin Ledinský. Za chvíli doprava, počasí, taky zprávy a v příští hodině skupina Činasky. Má oblíbená Láska a data. Těšte se taky na Lucii Vondráčkovou. A diamanty pro vás bude mít Tereza Kerndlová. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra očekávejme v severních Čechách polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Četnější mohou být v Krušných horách a na severu kraje. Více oblačnosti bude ale přibývat během odpoledne a večera, kdy se přehánky a bouřky vyskytnou postupně už na většině území a místy mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 31 stupňům. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Na trase z Liberce do Hrádku nad Nisou, za stráží nad Nisou, leží dopravní značení na silnici. Tak dejte velký pozor. V Liberci v Husově ulici u křižovatky s ulicí v Úvoze počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. V Litoměřicích v ulici 28. října u křižovatky s Horovou probíhají stavební práce taktéž. Tady je úsek neprůjezdný, tak s tím počítejte a určitě zvolte jinou trasu. A v Lounech v ulici Kapitána Nálepky probíhá rekonstrukce silnice. Očekávejte omezení provozu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Kristýnou Ševčíkovou.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko by se v Ankaře mělo prezentovat v silné sestavě, řekl Vystrčil. Klimatizace a ventilátory jdou na dračku. V budoucnu budou vlny veder častější, upozorňují vědci. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Česká republika by se měla na summitu NATO v turecké Ankaře prezentovat v maximálně možné silné sestavě, řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil před dnešním odletem na zasedání parlamentních lídrů států Aliance.
11: Cílem by mělo být, abychom na těch jednáních vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě, což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a to sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak se opět myslím, že to bude naplněno.
10: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Češi v těchto vedrech berou útokem taky obchody s klimatizacemi, ventilátory nebo bazény, pokračuje mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda.
3: Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace, zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%.
10: A zhruba o 2/3 se zvýšil zájem o klasické klimatizace. Současná vlna veder je ve střední Evropě jednou z největších. Patrně nejzávažnějšími dopady jsou takzvané nadúmrtí, tedy počet zemřelých přesahující průměr. Vědci dlouhodobě upozorňují, že na základě modelů vývoje klimatu do konce století budou v dalších letech vlny veder častější, delší a intenzivnější. Naposledy dnes si mohou lidé objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci. Dluhopisy je pak nutné zaplatit do 7. července. Jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise pak proběhne 15. července. Tolik zprávy a teď už je tu Martin.
0: A je skoro 17 hodin, pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
9: na rádiu Blaník.
0: Tak jak dáváte to horko, asi nic moc, co v tramvaji 50, venku 40 a u nás v rádiu, tak odhadem minus 5. Tak klimatizace vypnutá, protože se musím aklimatizovat, jo, pak ji možná zase zapnu. Každopádně mám dobrou zprávu, nejpozději v půlce příštího pracovního týdne se pěkně schladíme. Ty teploty už půjdou výrazně dolů, no už aby to bylo. Za několik minut Miroslav Táborský, se kterým se vypravíme na výlet, aniž bychom v tom extrémním horku museli někam fyzicky chodit. Tento týden jsme se vydávali na málo známé zámečky. Za chvíli tady bude repríza pátečního dílu. A teď už pro vás máme Činasky s písničkou Láska a data. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku k vaší nedělní odpolední pohodě Paolo Habera. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali na málo známé zámečky a právě teď tu pro vás máme jednu z repríz. Takhle při neděli se znovu vydáme na pátek.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval k řece Ohři, na jejímž břehu se kousek od Peruce probouzí k životu zámek jménem Pátek, podle obce, ve které stojí. Zámecká budova stojí na čtvercovém půdorysu, nad středem čelní strany vystupuje nástavba s výškou a hodinami. Největší prostor v prvním patře zaujímá kostel s dřevěným obložením a s obrazy a sochami svědců, který je spojený sákristií s kaplí se dvěma barokními oltáři. Způsob hospodaření po roce 1945 se podepsal na samotných stavbách i na inventáři, z něhož se nedochovalo téměř nic, přestože byl areál chráněn už od roku 1958 jako kulturní památka. Zachovaly se jen kaple a sakristie, do kterých byly po léta zazděné vchody a vydržel i kostel užívaný k bohoslužbám. Dnešní duší zámku a jeho obětavým zachráncem je nadšený kastelán Petr Rasken Chaloupka, který je jako jediný zaměstnanec současně ochotným a znalým průvodcem. Inventář, nábytek a další vybavení pro zámek získává nejrůznějšími způsoby, od nákupů přes dary až po zápůjčky od ochotných lidí i muzeí a dalších institucí. Na zvelebování se podílejí také dobrovolníci, které kastelán dokáže motivovat k brigádám. Zvláštností je vstupné, které se nevybírá před vstupem, ale až po prohlídce a činí 30 korun. Ale zajímavostí pátku není jen zámek, se vsí jsou spojena i jména několik osobností. Například dvou cestovatelů, Benedikta Rézla, zahradníka, botanika a sběratele exotických rostlin a Emila Holuba, lékaře, kartografa a etnografa. Oba prožili v pátku část života a mají ve vsi pamětní desky. No a místními rodáky jsou malíř Václav Březina a konstruktér prvního řetězového mostu na evropském kontinentu Bedřich Šnirch. No a návštěvu zámku Pátek můžete spojit s výstupem na nedalekou rozhlednu Stradonka nebo s procházkou nedalekou Perucí. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Bilavit, Lucie Vondráčková a tady už jsou Kvíni.

0: Bilavit na Blaníku, za 5 minut bude 17:30. Dnes v České republice vrcholí vlna rekordních veder. Opět byl překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany okolo 17. hodiny naměřila 41,9 desetin stupně Celsia. A to prý není ještě konec. Teploty dále stoupají, takže to není konečné maximum. Kam až to půjde? No, uvidíme. Každopádně tohle se rozhodně bude líbit hlavně teplomilným rostlinám, například paprikám nebo rajčatům. Mimochodem, u jejich pěstování my, zahrádkáři, často děláme jednu zásadní chybu. O co přesně jde, to se dozvíte zhruba za čtvrt hodiny od Ivy Lecké v repríze Dobrých rad do zahrady. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Sagvantofy, Tereza Kerndlová a nebo taky Alan Persons Project.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
8: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
9: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
10: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
9: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
10: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
9: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
10: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
9: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
10: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
11: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Jste s rádiem Blaník a my vám přejeme hezké, horké odpoledne. Teď už je před námi repríza Dobrých rad do zahrady. Dnes na téma rajčata. Jakou častou chybu při jejich pěstování děláme, to nám poví Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto je v plném proudu, rajčata dozrávají, okurky přibývají téměř ze dne na den a papriky pomalu nabírají velikost. Právě teď ale zahrádkáři často dělají jednu chybu, která může úrodu zbytečně oslabit. Řeč je o odstraňování listů. Mnoho lidí má pocit, že když rostlinu odlehčí, dostane se k plodům více sluníčka a budou rychleji dozrávat. Jenže listy nejsou jen zelená ozdoba. Fungují jako malé solární panely, které vyrábí energii potřebnou pro růst i tvorbu plodů. To platí zejména u rajčat. Pokud odstraníme příliš mnoho listů najednou, rostlina se dostane do stresu. Navíc mohou být plody vystavené přímému sluníčku a na jejich slupce se objeví světlé skvrny, takzvané sluneční spáleniny. Podobně jsou na tom i papriky. Jejich plody bývají často schované pod listy zcela záměrně. Listový deštník je chrání před prudkým letním sluníčkem a přehřátím. A opatrní bychom měli být také u okurek. Velké listy odpařují vodu a zároveň stíní půdu. Když jich odstraníme příliš mnoho, rostlina rychleji ztrácí vláhu a během horkých dnů více trpí suchem. Praktická rada je jednoduchá. Odstraňujte především listy poškozené, nemocné nebo ty, které leží na zemi. Se stříháním zdravých listů šetřete. Rostliny si díky nim vyrábí energii, chrání plody a lépe zvládají letní vedra. Takže až příště vyrazíte do zeleninové zahrady s nůžkami v ruce, pamatujte, že ne každý list navíc je problém. Často je to naopak ten nejlepší pomocník, kterého rostlina má.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
2: Pohodové české rádio.
0: Na Blaníku za chvilku Natalie Imbruglia a tady už je Václav Neckář.

0: Na Blaníku skupina Mandraže, za 6 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Marie Rotrová. To si nosil plnou náruč a ste. Michal David. Já nebo třeba taky skupina Krištof. A já si myslím, že i v tom horku je život krásný. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám v severních Čechách klesnou ke 20 stupňům. Zítra očekávejme polojasno až oblačno, ojedinělé se objeví přehánky nebo také bouřky. Četnější mohou být v Krušných horách a na severu kraje. Více oblačnosti bude ale přibývat během odpoledne a k večeru, kdy se přehánky nebo bouřky vyskytnou postupně už na většině území a pozor, místy mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor v Liberci, v Husově ulici, u křižovatky s ulicí v Úvoze. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Na trase z Teplic na Děčín u odbočky na Varvažov probíhá výstavba okružní křižovatky. Silnice je pro nákladní auta neprůjezdná. V Liberci Masarykově ulici probíhají stavební práce, tady je úsek taktéž neprůjezdný, zvolte tedy jinou cestu. A na Děčínsku mezi Hlivněnou a Poustkou probíhají práce na silnici taktéž a taktéž tudy neprojedete. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
6: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletí.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
5: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
5: Romantika.
8: Sportáky.
5: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
5: CZ.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vlnu veder vystřídají bouřky. Roste zájem o dovolenou na severu Evropy. Pětibojař Lukeš skončil druhý ve finále světového poháru.
18: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Po extrémních vedrech dorazí do Česka silné bouřky. Někde udeří ještě dnes, více ale budou řádit od pondělního dopoledne. Více říká meteoroložka Maria Odstrčilová.
19: V počátku budou jen v západní polovině Čech. Očekáváme, že ty bouřky mohou být i velmi silné, to znamená provázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru.
18: Pro úplně celé Česko je také v platnosti předběžné varování. Silné bouřky mohou podle meteorologů řádit i v úterý a ve středu. Prodejci letenek evidují růst zájmu o sever Evropy. Vyšší poptávka je například po Kodani, Oslu, Islandu nebo Skotsku. Vyplývá to z odpovědí prodejců letenek a cestovatelských portálů. Lidé si u evropských letů platí řádově 100 koruny. U dálkových za zpáteční letenku už je to 2000 až 3000 korun. Centrum Plzně bude od července prakticky bez reklam. Radnice se zbaví billboardů, plachet a inzerce na sloupech nebo lavičkách. Rozhodnutí město schválilo loni a zatím zmizela asi polovina poutačů. V centru Plzně pak zůstanou jen plakátovací válce nebo naváděcí cedule. Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Do závěrečné kombinace běhu se střelbou z laserové pistole vyrážel Lukeš jako třetí. Lucie Hlaváčková naopak průběžnou medailovou pozici v poslední disciplíně neudržela a obsadila páté místo. Ze zpráv je to ode mě vše, krásný zbytek dne.
0: A je 18 hodin, hezký podvečer.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Letos skautské oddíly uspořádají ještě více táborů než loni. Víc o tom na Blaníku za chvíli. A teď už další písničky, chystáme Mel C, taky projekt Za 100 let. A v tuhle chvíli už vám bude zpívat Marie Rotrová. Zřejmě letos nikde nejsou kytky.

0: triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.
1: Dáme si na triko trikoloru, když už to jednou

0: Mel C na Blaníku, hezký podvečer. Prázdniny začaly a to je období, na které se těší každý scout a scoutka. Právě letní období je pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos scoutské oddíly uspořádají skoro 1300 táborů, což je podle mluvčí Junáka Barbory Trojak asi o 30 více než loni. A víc k tomu Barbora Trojak dodává.
1: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou a hlavně jsou spolu. V partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
0: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Ať už jste skauty nebo ne, hezky si ty letní prázdniny užijte. A tady už je třetí galaxie od Michala Davida.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky.

0: Na Blaníku dohrávají Savage Garden, za 6 minut bude 6:30. Na mnoha místech v Česku jsme zažili rekordní tropickou noc. Na více než stovce měřících stanic, což je skoro polovina, neklesla teplota pod 20 stupňů. Na několika místech se držela dokonce nad 25 stupni Celsia. Jinak dneškem ta výheň celkově vygradovala, opět byl překonán absolutní teplotní rekord. U meteorologů jsem před malou chvílí ověřil skutečnost, že stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 41,9 stupně Celsia. A jak se nám bude spát z dneška na pondělí? No, tak nic moc. Noc bude opět horká a je víc než pravděpodobné, že právě ta následující noc bude ještě o něco teplejší než noc uplynulá. Předpokládané minimální teploty se budou v noci pohybovat nejčastěji mezi 24 a 19 stupni, na některých místech ale stejně jako v noci na dnešek zůstanou vyšší. Takže snad jedině přikrýt se mokrým ručníkem a těšit se na to, až v příštím týdnu ty teploty výrazně klesnou. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Dalibor Janda, Scorpions a nebo taky Krištof.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Máme za sebou další z letních koncertů.
3: A v pondělí si ho společně připomeneme.
2: Tak trošku se vrátíme do Domažlic.
3: Ale hlavně si užijeme další pohodové ráno plné dobrých zpráv.
2: Těšíme se na vás už zítra v 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich megaslevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
8: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
9: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
9: A kde všude nás naladíte?
8: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Hezký podvečer, na Blaníku dohrála písnička S Bohem všem, láskám dej.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na rádiu Blaník.
0: A to byla další výherní písnička od Petry Janů a na telefonu už máme třetího volajícího, rádio Blaník, zdravím.
3: Je, Martine, Jirka Sukovrčíka, zdravím.
0: Jirko, zdravím.
3: Ahoj.
0: No tak ahoj, album Petry Janů, Světla reflektorů, tady máme pro tebe, co ty na to?
3: No tak to je paráda, děkuju.
0: Teda, to je radosti.
3: Paráda.
0: Jirko,
3: Martina, mám radost.
0: Mimochodem,
3: do třetí se to doopravdy vyšlo.
0: Jak jsi strávil ten horký víkend?
3: No prosím tě, já se ti přiznám, že do odpoledne hezky doma, ve stínu, mm-hmm. A až teďka před chvilinkou jsme přišli právě se sejdrou, že už je relativně docela, no dá se říct klid, tak hezky aspoň v řece se tady smočit, zaplať pánu, že aspoň tu vodu tady máme, ale Martine, koukali jsme, že už teďka nějak do středy, do čtvrtka, a potom by mělo být kolem nějakých 23 stupňů.
0: Přesně.
3: To by byla krása.
0: Ale v polovině pracovního týdne tam budou ty teploty hodně dolů, takže tam už se schladíme.
3: My jsme právě říkali na to vejletování i pro ty děti nebo něco, protože to fakt není to, ale prostě aspoň na kola, vejlety, pěšky, věřím tomu, že ty teploty do těch 25 jsou úplně to nejideálnější.
0: Jasný. Tak Jirko, velká gratulace k novému hudebnímu albu Petry Janů. A ještě chvíli vydrž na telefonu.
3: Vydržím, díky.
0: No a víkend s Petrou Janů je u konce. Díky, že jste ho strávili s námi a přejeme hezký zbytek neděle.
2: Víkend s Petrou Janů
1: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Rednex nebo taky Vanastovy věci a pak už tu budou písničky na přání.
1: Jsou tady prázdniny.
2: A vy si zasloužíte pořádnou odměnu.
1: Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do Egypta.
2: A když už dovolená,
1: tak s plnou parádou.
2: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem. Už od pondělí
2: na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: blízku.
1: David Dale na Blaníku, za 2 minuty bude 7. Před námi jsou písničky na přání, těšte se na skupinu Jelen, Jiřího Pavlica a skupinu Hradišťan. Bude tu i Hana Zagorová. A koukám, že jste vybrali taky slavíky z Madridu od Valdemara Matušky. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou ke 24 až 19 stupňům. Na západě a severozápadě Čech čekejte více oblačnosti a už teď se tu místy objevují přehánky nebo bouřky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne se místy objeví i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 28 stupňů na západě Čech do 39 stupňů na Moravě a ve Slezsku.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
15: Já chci hot dog.
16: Já mám chuť na matcha latte.
17: Taky beru hot dog a klid v autě.
14: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
18: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
2: Martin Ledinský
19: na rádiu Blaník.
1: Odbyla 19. hodina a každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Lubomír, tak všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání a ještě předtím tu pro vás máme skupinu Miraj. Ať se vám večerní Blaník hezky poslouchá.

na Blaníku Miraj a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Před námi Boniem a napsal si o ně Martin z Hradce Králové. Milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát k prázdninám tuhle písničku, tak moc rádi hrajeme. Pěkný večer.

Na Blaníku krásná letní písnička od Bonnie M a teď už Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. A písničku Miluju tě vybrala paní Božena z Votic, která píše: dnes slaví své 80. narozeniny naše zlatá maminka, babička, paní Boženka Drábková z Tomic. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, máme tě moc rádi, vždy jsi byla a stále jsi naší velkou oporou, naším domovem. S láskou tvoje děti, Bohouš, Luboš, Pavel a Benjamínek, Boženka s rodinami.

0: Na Blaníku posloucháte nedělní písničky na přání a teď už jsou před námi Letní kluci od Hany Zagorové. Tuhle písničku vybrala Jitka z Milovic, která píše: Milý Blaníčku, chtěla bych poslat letní písničku Hanky Zagorové naší partě do kempu na Nových Mlýnech. Ať se nám dovolená vydaří, bando. Díky, Jitka.
1: Rádio Blaník.

0: Hana Zagorová na Blaníku, teď už Marek Ztracený a naše cesty, napsala Silvie z České Skalice. Milé rádio, prosím o zahrání písničky k našemu výročí svatby pro mého manžela Ladička Silvianku Kroku. Tvoje oči, tvůj smích, tvé pevné obětí, s tebou ten čas na světě jako zázrak letí. Jsi má láska největší, můj osud, celý můj svět, řekla bych ti svoje ano, klidně tisíckrát znovu. Miluji tě, manželi můj, a děkuji ti za krásných 9 let a 7 jako manželé. Navždy jen tvá věrně milující manželka Lily Silvie Kroková. Posílám ti sladké políbení. Napsala taky paní Jaroslava z Hodkovic nad Mohelkou. Prosím o zahrání pro mého milovaného syna Ondřeje z Hodkovic nad Mohelkou k 27. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně té stálé pohody.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Na

0: Na Blaníku vám zpíval Marek Ztracený a teď už Eagles a Hotel California. Napsala Kateřina ze Zruče nad Sázavou. Můj milovaný Pavle, lásko moje, dnes slavíš své 60. narozeniny a před 20 dny jsme měli 25. výročí svatby. Za vše ti moc děkuji, jsi moje štěstí, jsi ten, který mne stále drží nad vodou a já ti za to moc děkuji. Neskutečně si tě vážím a jsem vděčná, že tu jsi. S láskou navždy tvá bílá veleryba.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku Eagles za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy taky orchestr Karla Vlacha a skupina Františka Ringo Čecha. A na vaše přání taky Karel Gott, Bengals nebo skupina Holky a Pro mámu. Už za malou chvíli na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
5: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Na rádiu Blaník.
5: Holky pro mámu, další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně ji vybrala Michaela, zvaná Mydla z Plzně. Maminečko, všechno nejlepší k dnešním narozeninám, si nejlepší na světě, tvoje Mydla.

Na Blaníku skupina Holky a teď už slavíci z Madridu od Valdemara Matušky napsala paní Jana z Chotýšan. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho syna Kubu, který úspěšně a s vyznamenáním zvládl maturitu. Máme tě moc rádi, jsme na tebe hrdí a gratulujeme k přijetí na vysokou školu, mamka a taťka. Zároveň bych píseň chtěla věnovat manželovi Slávkovi k narozeninám. Vše nejlepší, moc tě miluju a děkuju za to, jak se o nás staráš a jsi nám všem velkou oporou. Tvoje žena Janička a synové Kuba, Slávek a Vojta. Tak zdravíme a hrajeme Valdemara Matušku.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

0: Tak, a teď nám opravdu dospíval Valdemar Matuška tady u nás na Blaníku. No a písničky na přání pokračují. Teď už Rego, Olga Lounová a Petr Kolář. Písničku Máma vybrala Kateřina z Milína. Dobrý večer, zahrajte prosím písničku mé mamince Romče z Milína, která dnes slaví své 50. narozeniny. Milá maminko, chtěli bychom ti popřát hodně štěstí, zdraví a klidu. Ten si zasloužíš teď nejvíc a také, ať se ti splní všechna tvá přání. Máme tě moc rádi, pořádně si dnešní večer užij a posíláme ti pusu. Káťa, Pepča a Pepa, taky od nás z Blaníku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hrajeme písničku Máma.
1: Přeju si mami, aby žila si tu na věky, za to, že nemyslela jsi na sebe, ale jen na děti. Měla by zůstat všechny diplomy na planetě, páč bejt máma je ta nejtěžší práce na světě. Vím, že na srdci nosila si jeden příslib, že chceš jen moje zdraví, když jsi slyšela můj výkřik. A když jsem přišel pozdě, vím, proč dělala si drama, páč nechápal jsem, kolikrát si byla na vše sama.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už skupina Bengals napsala Pavla z Pardubic. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého manžela Honzu dodatečně k jeho svátku. Honzí, ještě jednou všechno nejlepší. Jste s Blaníkem, přejeme krásnou neděli.

0: Na Blaníku dohrávají Bengals a teď už Karel Gott, Být stále mlád, napsala Darina z Červené vody. Chtěli bychom popřát naší babičce květince z Červené vody dodatečně k narozeninám, které měla minulý týden. Přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a ještě dalších mnoho let s námi. Přeje její rodina, ona už bude vědět. Napsal taky Míla, nebo napsala Míla, no uvidíme, ze Zábřehu každopádně. Zdravíme vás všechny, jste úžasné rádio, chtěli bychom si nechat zahrát 28. června, tedy dnes, na výročí naší svatby, je to již 57 let. Děkujeme, jsme vaši věrní posluchači Jarda a Míla, tak přece je to žena. Hezký večer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Karel Gott a teď už orchestr Karla Vlacha a skupina Františka Ringo Čecha. Napsala Božena z Votic, milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky našemu zlatíčku Matěji Berounskému ze Srbic k jeho dnešním 11. narozeninám. Maty, přejeme ti všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, radosti, nezapomenutelných zážitků, kamarádů, ať se ti daří ve škole, ve fotbale, ať se ti splní vše, co si přeješ a po čem toužíš. Máme tě moc rádi, s láskou mamka, taťka a brácha Davča. Krásné prázdniny všem.

0: jste s Blaníkem, písničky na přání pokračují a teď už James Blunt, napsal Lukáš z Dětmarovic. Dobrý den, Blaníčku, zahrajte mi písničku na zlepšení nálady. Děkuji, Luky.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy.

James Blunt na Blaníku, teď už léto od Ivety Bartošové, napsala paní Alena z Jablonce nad Nisou. Milý Péťo, tato písnička je pro tebe, za to, že tě mám a hlavně v této době, kdy jsi mi velkou oporou. Miluji tě, tvá Alena.

0: Iveta Bartošová na Blaníku, za 2 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na přání a v nich za chvilinku skupina Lucie. V příští hodině taky Šalom. Nebo třeba taky Hana Zagorová. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Opět byl překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany na Litoměřicku před 17. hodinou naměřila 41,9 stupně Celsia, což je o celý stupeň více než včera, kdy byl překonán rekord z roku 2012. A jak to bude dál vypadat? Noc bude jasná až polojasná. Na západě a severozápadě Čech, konkrétně na Chomutovsku, se už teď začínají objevovat přehánky a bouřky a ty mohou být během noci i hodně silné. Nejnižší noční teploty klesnou ke 24 až 19 stupňům. Zítra bude opět svítit sluníčko, obloha většinou jasná až polojasná, během dne ale bude od západu přibývat oblačnost, sem tam se objeví i přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 28 stupňů na západě do 39 stupňů na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ. Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
10: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
11: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
10: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
8: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
10: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
8: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
10: www.zamek-konopiště.cz
1: Martin Ledinský
12: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 20. hodina, přejeme krásný nedělní večer. Písničky na vaše přání pokračují, tohleto jsou už Černí andělé od skupiny Lucie. Napsal si o ně Jan z Českých Budějovic. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Sabinku a Pavlínku na dobrou náladu. Moc děkuji, posluchač Jenda. Tak zdravíme do Českých Budějovic a užijte si skupinu Lucie.
1: Písničky na přání.
12: Na rádiu Blaník.

kluk. Na Blaníku skupina Lucie a teď už T-Boys a Beruška, napsal Bohumil z Krupky. Ahoj Blaníku, zahrajte prosím pro naší maminu Peťulu, která dnes slaví své 40. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a lásky ti od srdce přejí přítel Banánek a naše tři úžasný děti Matěj, Vašek a nejmladší Verunka.

Na rádiu Blaník dohrávají D-Boys a teď už je před námi Dolly Parton, napsala Elena z Ostravy. Miluju Dolly, extrémně, chtěla bych jen připomenout její osobnost, aby ji měli i ostatní rádi. Prostě vím, že je hodná, talentovaná, prostě hodně věcí. Tak hrajeme a přejeme krásný večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku posloucháte nedělní písničky na přání a teď je před námi skupina Šalom a Stín katedrál. Napsala Simona z obce Tavíkovice. Náš milý Adámku, dnes slavíš své 30. narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. Ať se ti splní všechna přání, to ti přeje tvoje Peťulka, Ládík s Terkou a Sofinkou, Simča s Láďou a Beníčkem.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku šalom a teď už všechno nejlepší od bratrů Nedvědů, napsala Hanka ze Žďáru nad Sázavou. Milá babičko, dnes je tvůj den a proto bychom ti chtěli z celého srdce popřát všechno nej k narozeninám. Přejeme ti především pevné zdraví, protože to je to nejcennější, co člověk může mít. Ať tě každý den provází radost, klid, pohoda a láska všech, kteří tě mají rádi. Přejeme ti, aby každý nový den přinesl něco hezkého a měla si kolem sebe své blízké a ať se ti splní i ta nejtajnější přání. Handia, Petr a vnoučata Verunka a Pája.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Nazaret, napsal Honza z Kralovic. Prosím o zahrání písničky s tímto vzkazem. Přejeme vše nej k svátku, volno, hlavně na lehátku. Zdraví, štěstí a taky lásku, nepřidělej si žádnou vrásku. Užij si svůj zítřejší den, však nebude jen jedinej. Slavit se déle bude, rodina bude přáti všude. Všechno nejlepší přeje rodina z Brna, Plzně a Kralovic. Napsala taky Angelina z Ostravy. Pro mou životní lásku zapomněla jsem na svůj, teda na tvůj svátek, ale nikdy nezapomenu na to, že jsi člověk, se kterým chci zastavit čas a jen být. Tahle písnička je moje malé promiň a velké miluju tě. Tvoje žena Angie.

Na rádiu Blaník Nazaret a teď už Gump a život je pes napsal Petr z Mladé Vožice. Prosím o zahrání písničky pro čtyřnohé kamarády, zvláště Bertíkovi k blížícím se jedenáctinám. Za ty roky, co jsme spolu, za radost, když přijdu domů, za tvou velkou trpělivost, vím, že rád si měl vždy kost, vždycky, když se urazíš, pohlazení přijde. Víš, máš rád svoje rituály, místa, fenky, hlavně hračky, díky za každý tvůj den, si můj nejlepší psí sen. Vše nejpřejí dovolenkáři.

0: Na Blaníku Gump za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Trpasličí svatba od Plavců.
1: Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože láskou hoří i to srdce trpasličí.
0: A na vaše přání taky Kabáti, Tereza Mašková a za chvilinku Pavel Bobek. Hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.

0: Blaník.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi je Můj rodný dům od Pavla Bobka, napsala Milena. Dnes slaví své 60. narozeniny Václav Capl z Nesměně. Chtěli bychom touto cestou popřát Vaškovi hlavně zdraví, hodně štěstí, pohody, klidu a lásky. Václav je nadšeným myslivcem a milovníkem přírody. Hodně mysliveckých zážitků přeje manželka Milenka s klukama.

Na Blaníku dohrává Pavel Bobek a teď už na vaše přání Tereza Mašková. Jíst, spát, meditovat, milovat. Tuhle tu písničku vybrala Myška z Plzně. Chtěla bych si ji nechat zahrát jen tak pro radost pro sebe a pro Standu Boubína.

0: Na Blaníku v písničkách na přání taky Tereza Mašková a teď už je na řadě Spěchám od Hany Zagorové. Napsala Jana z Dymokur: milý Blaníčku, prosíme o písničku pro naší maminku Janu Novotnou z Dymokur. Milá maminko, už nikam nespěchej a užij si v červenci chvilku klidu, až pojedeš pod stán. Máme tě moc rádi. Ája, Jára, Eliška, Štěpánek a Barborka.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.

0: Hana Zagorová na Blaníku, teď už houby magický od kabátů, píše Nikolas přes Letic. Dobrý den, Blaníčku, chtěli bychom poslat písničku Houby magický novomanželům Mildovi a Teresce Encovým z Veleně. Moc vám gratulujeme ke svatbě a přejeme, ať je váš společný život plný lásky, štěstí, zdraví, smíchu a krásných chvil. Ať vám dělá radost vaše dcera Majda a ať jste spolu šťastní každý den. S láskou a gratulací zdraví masové Niky a babí Čálková. A ještě přidám jedno narozeninové přání. Poprosím o zahrání pro mého synovce Ondřeje Volštáta z Hodkovic nad Mohelkou od milované babičky k dnešním 27. narozeninám. Přeji mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hodně lásky a moc krásný večer.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: Už budem spolu navždycky.

0: Lidové české rádio.
1: A teď už na vaše přání Frida, napsal Vašek z Moravy. Dobrý den, přeji si zahrát svému bratru Petrovi z Ústí nad Labem k jeho pondělnímu svátku a přeji mu hlavně zdraví a pohodu doma i v zaměstnání. Posílám mu písničku natočenou čtvrtinou Aby Fridou. Už po rozvodu. Jedná se o smutnou písničku, ale ty buď veselý, protože jsou zítra prázdniny a ani ty jako učitel nemusíš jít do školy, tak vše nej přeje bráška Vašek z Moravy.

0: Na Blaníku pokračují nedělní písničky na přání a teď už Trpasličí svatba od plavců, napsal Petr z Tábora. Prosím o zahrání písničky pro všechny, kdo plánují svatbu, zvláště pro Adélku a Martyho. 10 let už spolu chodí, láska je tím, světem vodí. Společný byt, adresa, štěstím pláčou nebesa. Vejšku spolu oba dali, pevnou vůlí, nic nevzdali. Diplom v kapse, práci mají, cestování je teď baví. Nad knihou si posedí, málo co už nevědí. A teď přišlo znenadání, to svatební oznámení. Štěstí a pohodu přejí Bertíci.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky

0: žení.
1: Na Blaníku plavci a teď už Verona. Napsala Veronika z Chlumán. Prosíme o zahrání písničky pro Peťku a Filipa Jedličkovi z Chlumán. 27. června 2008 byl pohádkový den, kdy jste na svět přišli vy dva. Dvojčátka, čas neuvěřitelně letí a vám už je 18. Peťko a Fílo, žijte život plnými doušky, učte se, radujte se z každého dne. Život je krásný, tak ho žijte. Mějte jeden druhého, jste jedineční, tak na to nezapomeňte. Miluji vás, mamka, k přání a gratulaci se připojuje také Zbyněk a z nebe na vás dohlíží taťka. Ze Řikova napsala Simona. Zdravíme blanické posluchače i do studia Rádia Blaník. Děkujeme. Posíláme písničku na krásný začátek prázdnin. Doufáme, že si je užijete stejně jako my. Přeje rodina ze Řikova a krásný zbytek večera.

Na Blaníku Verona a teď už poslední vaše dnešní přání. Věra Špinarová napsala Irena z Račic nad Trotinou. Milý Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku jako vzpomínku na syna Luboše Frýhaufa z Plzně ke třetímu výročí úmrtí, které připadá na dnešek 28. června. Opustil nás náhle ve věku 38 let. Zároveň chci vzpomenout na jeho otce, který nás opustil letos 6. června. Ve věku 69 let s láskou a úctou vzpomínají mamka, dcera Petra a všichni, kdo je znali.

0: Na rádiu Blaník Věra Špinarová, to byla poslední dnešní písnička na přání. Za pár vteřin bude 9. Před námi předpověď počasí a taky další písničky. Těšte se na Dalibora Jandu, na Ilonu Čákovou a v příští hodině bude zpívat i Michal David. Na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou ke 24 až 19 stupňům. Na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 28 stupňů na západě Čech do 39 stupňů na Moravě a ve Slezsku.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Je minuta po 9, přejeme krásný nedělní večer. Vánoce se blíží, no jo, fakt, už za půl roku tady budou a Praha už před několika dny vyhlásila hledání vánočního stromu pro staroměstské náměstí. Víc k tomu povím za chvíli. A teď už na Blaníku Xindl X s Mirkou Miškechovou. Hezký poslech.

0: Michael Jackson na Blaníku, pohodový nedělní večer. Teď takové ochlazující téma, a sice Vánoce. Ty jsou tady sice až za půl roku, ale Praha se na ně chystá už teď. I letos vyhlásila hledání vánočního stromu pro staroměstské náměstí. Podle pravidel výběru je nejlepší smrk ztepilý, který má být rovnoměrný a zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Jaká jsou další kritéria, to už nám prozradí mluvčí firmy Tyco, Hana Týce.
1: Může růst kdekoliv v celé České republice, může oznámit majitel stromu, že nám strom nabízí, ale může teda také jenom tip. A co je důležité, je stav stromu. Budoucí vánoční strom musí být hlavně zdravý, prochází tak průzkumem odborníků, kteří určí, jestli je pro to umístění v centru bezpečný.
0: Já ještě dodám, že tipy na vánoční strom je možné posílat do 15. září, a to na e-mail info@taiko.cz. Mimochodem, mě vždycky fascinuje, jak někteří mají vánoční dárky koupené už od léta. No, uteče to. Nejvyšší čas už dárky schánět. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Michal David, Ilona Čáková a tady už jsou Otavan.

Na Blaníku Michal David, za 7 minut bude 9:30. Před námi je konečně studená fronta, která sebou lokálně přinese přehánky a bouřky. Ojediněle mohou být i silné a doprovázené nárazy větru až okolo 70 km v hodině a kroupami do 2 cm. Dnes během večera už bouřilo na severozápadě Čech, například na Chomutovsku. Každopádně vzduch nám tyto jevy alespoň krásně pročistí a hlavně ochladí. Za chvíli na Blaníku Tony Braxton, Helena Vondráčková nebo Miraj.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.cz

0: vaší večerní pohodě na Blaníku Ariem. Teď se pojďme věnovat oázám. To je to, co jsme v těchto dnech potřebovali asi všichni. Pro nás lidi je takovou oázou třeba koupaliště, plac na zahradě s bazénem nebo nějakým příjemným stínem, ale oázy jsou nutné i pro zvířata. Právě přírodní oázy ve městech jsou pro řadu živočichů nenahraditelné. Jednou z nich jsou podle jihočeských vědců také tůně u špačků v Českých Budějovicích. Co všechno se tam nachází, prozradí mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
1: 31 druhů vodních brouků, 12 druhů vodních ploštic, 6 druhů vážek, 6 druhů ryb a 1 druh obojživelníků. Všechny tyto informace ukazují na biologicky velmi cenné území na dosah pro obyvatele města, které slouží jako důležitý prostor pro rekreaci a kontakt s přírodou.
0: Kromě tůní u špačků v Českých Budějovicích najdeme podobné přírodní oázy i jinde. Například Žebětínský rybník v Brně, Turkov v Ostravě nebo meandry Lučiny u Havířova. Tak snad jste si v těchto tropických dnech svou oázu našli i vy. Za chvíli na Blaníku Belinda Carlisle, Josef Wagner nebo taky Mandraže.

0: S vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná až polojasná na západě a severozápadě Čech. Čekejte více oblačnosti a ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejnižší noční teploty klesnou ke 24 až 19 stupňům. Zítra bude opět svítit sluníčko, obloha většinou jasná až polojasná. Během dne ale bude od západu přibývat oblačnost. Sem tam se objeví i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 28 stupňů na západě do 39 stupňů na Moravě a ve Slezsku. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz. TSR, Czech Republic.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: počasí.
1: Česko opět zažívá teplou noc. Obloha je jasná. Na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo silných bouřek. K ránu bude pršet vydatněji. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů. Začátek nového týdne bude jasný až polojasný. Během dne bude přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou v západní polovině Čech. Během odpoledne a večera už budou přeháňky nebo silné bouřky i na dalších místech. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
1: TSR, Czech Republic.

0: počasí.
1: Česko opět zažívá teplou noc. Obloha je jasná. Na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo silných bouřek. K ránu bude pršet vydatněji. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů. Začátek nového týdne bude jasný až polojasný. Během dne bude přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou v západní polovině Čech. Během odpoledne a večera už budou přeháňky nebo silné bouřky i na dalších místech. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: teba chuť.
1: Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je pondělí 29. června a svátek má Petr a Pavel. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák a frontman skupiny Arakain Jan Toužimský, jemu 48 let, dále americká zpěvačka Nicole Scherzinger, té je dnes taktéž 48. A teď ještě jedna vzpomínka na sluníčkového českého zpěváka a herce. 60. narozeniny by dnes oslavil Daniel Nekonečný, ale bohužel tento svět opustil 26. března roku 2019. Teď už na Blaníku další písničky, tak hezký poslech.

0: počasí.
1: Česko opět zažívá teplou noc. Obloha je jasná. Na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo silných bouřek. K ránu bude pršet vydatněji. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů. Začátek nového týdne bude jasný až polojasný. Během dne bude přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou v západní polovině Čech. Během odpoledne a večera už budou přeháňky nebo silné bouřky i na dalších místech. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.

Krásný den, je pondělí 29. června, svátek slaví Petr a Pavel a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnešním dnem oficiálně začínají letní prázdniny, potrvají až do 31. srpna. V obci Kamenné Zboží na Nymbursku proběhne slavnostní otevření a den otevřených dveří nového respitního centra Nautis. Určeno bude pro krátkodobou pobytovou podporu dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám. V pražské Vile Pelé proběhne od 18 hodin vernisáž obrazů, kreseb a fotografií Antonína Střížka Svět odvedle. Výstava potrvá do 16. srpna. V Lednici proběhne dopravně preventivní akce zaměřená na bezpečnost cyklistů, kontrolu povinné výbavy a připomenutí pravidel silničního provozu. Součástí je také kampaň Řídím, piju nealko pivo, upozorňující na rizika spojená s požitím alkoholu při řízení. A v Třinci bude zahájen provoz robotického pracoviště na odlévání oceli. Mělo by se jednat o jediné takto řešené pracoviště v Evropě. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Česko opět zažívá teplou noc. Obloha je jasná. Na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo silných bouřek. K ránu bude pršet vydatněji. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů. Začátek nového týdne bude jasný až polojasný. Během dne bude přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou v západní polovině Čech. Během odpoledne a večera už budou přeháňky nebo silné bouřky i na dalších místech. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník. Ten kratičký

Zdrcuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.